0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíka, no ne, jdeme, pojď.
2: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Tyhle, já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Thank you.

si představa šťastného života je. Asi Fata Morgana neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán. Policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo. Na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

the band.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pohodové pondělní ráno, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Hypotéky zdražují už pátý měsíc v řadě. Jsou tak aktuálně nejdražší za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Třeba u půjčky za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o víc než 1000 korun. Politické strany mají dneska poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Můžou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátek, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i v Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie nebo Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr a těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasících letadel. Pokračovalo třetí kolo fotbalové ligy. Slavia v Edenu udolala Pardubice 2-1. Červenobílí procházejí soutěží bez zaváhání, stejně jako Jablonec, který porazil v divokém zápase Slovácko 1-0. V oslabení dohrál Baník Ostrava, který padl v Hradci Králové 1-2. Hrací den uzavřela první výhra Olomouce v sezóně, když se jí povedlo zdolat 2-1 brněnský Artis na jeho hřišti.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasnou odpoledne a večer od západu lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silnější. A nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 620.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: D48, 67. kilometr na trase Český Těšín Rybí. Očekávejte zdržení, stojí tam porouchaný vozidlo a z dopravy je to aktuálně vše.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci! Hezký pondělní začátek týdne, cokoliv chcete, vám přeje Honza.
2: A Navel.
5: A to je všechno.
2: A to je všechno, a jsme tu za sebe dvou.
5: 3 minuty po šestý.
2: Pandičko, budeš se muset koukat na můj zvadlý obličej celý den. Teda jenom celý dopoledne.
5: Ne, já jsem ti ho takhle při pondělku rozzářil.
2: To jo, teda, ten mi způsobil infarkt, přátel, on tady byl o pár minut dřív než já, což se často nestává. Já jsem si mezi tím stíhala odírat své vozidlo v garáži, takže Honzík mě předběhl a bafnul na mě, málem mi způsobil nějaký zdravotní újmy.
5: Takže kromě toho, že seš zaměstnanec měsíce tradiční, tak budeš i řidič měsíce.
2: Já myslím, pochcánek měsíce.
5: To se ti stalo?
2: Málem.
5: Jo, tak to tady zavanulo tak jako hezky. No tak to je hezký start pracovního týdne, tak přátelé, doufám, že vy se z té práce úplně jako ne.
2: Že na vás nebudou bafat vaši inteligentní kolegové. Já ho jdu zmlátit a mezi tím si dáme Guns N' Roses.
5: Přesně, tak jsem to chtěl říct.
0: Rock Radio.

0: 13 minut po 6. na Rock Rádiu Miloš Dodo Doležal a jeho veliká pecka Tvá stopa. Co jiného bychom se měli dát ráno v pondělí, než
1: tu ta hitovka nás rozehřála natolik, že jsme se rozhodli vás obdarovat dvěma lupenama.
0: Já myslel, že mě obdareš svojí stopou.
1: Ježišmarja, to...
0: Já jsem chtěl jenom říct, že pokud někde necháte dneska stopu, tak ji prosím vás po sobě umyjte. No, nicméně, promiň, pokračuji.
1: Pane bože, jsi si to představila graficky, trošku jsem si nablila do krku, no nevadí. Přátelé, máme tady dva lístky na vypsanou fixu křest nový desky Ideál, který se koná 28. v areálu v pražských Holešovicích, takže pokud máte zájem.
0: Je to Areál 7. Areál 7. Vlastně se tak jmenuje. A je to v rámci Prague Open Air 2026, v rámci těch akcí, co tam běžejí celý léto, tak se můžete podívat právě na vypsanou fixu a jejich novou desku, která už vyšla a my už tady vyhráváme, myslím, něco i z té desky.
1: Dokonce.
0: No, takže pokud chcete dva lupeny úplně za DAX, tak jako každý den, jako každý týden, říkáme to pořád, napište do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, že ty lístky chcete, připište vaše telefonní číslo a protože je pondělí, tak po 8:30 je někomu z vás zase rozdáme.
1: A to si řekl moc hezky, teď si dáme Linkin Park.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: 21 minut po 6. se pojďme podívat na dnešní oslabence s datem 10. srpna. Je pondělí a svátek dneska slaví Vavřinec. Případně Lars, Laurenc a Lorenz, takže pan Lorenc a Vavřinec mají narozeniny, svátek teda.
2: Lars Urlich. Ulrich.
1: Lardo. Ano.
2: Jsem dneska hrozně fresh tady s Honzou, já mu říkám, no, jsme se tady bavili o Rokinu sobotním a já mu říkám, no a ten technik Zdeňa chodí na ostro a on mi říká, no a má pod tím kiltem trenýrky. Říkám, ne, tak asi na ostro. Tak asi pod tím nemá trenýrky.
1: Hele, v pohodě, je pondělí, jsem retard. No nic, přátelé, všechno nejlepší všem Vavřincům. Pojďme na oslavence. Ostatní zajímavost. Hele, dneska třeba 66 let slaví španělský herec, režisér, zpěvák a hudebník Antonio Banderas. Takže můj miláček, ano.
2: On jinak, už je tak jako i zžvejklej, to je kolik, že mu je?
1: 66, jo. Už je to pán v letech.
2: On vypadá na 80.
1: No, to rád uslyší. Takže tomu taky přejem všechno nejlepší, nebo teda aspoň já, Anabele. A pojďme na muzikanty. 49 let, americký solový kytarista Aaron Cumming, spoluzakladatel kapely The Calling. Let slaví australský bubeník John Ferris, spoluzakladatel kapely Inexis. No a 79 svíček bude mít dneska na dortu britský zpěvák a flétnista Ian Anderson, který je nesmazatelně spojený s kapelou Jethro Tull. No to je všechno, gratulujem.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Víš, já úplně si představuji, jak se cítili za první světové války ty kluci v těch zákopech. Asi jak takhle.
2: Takhle, zhruba takhle. Všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, nejdelší, za chvíli Dimitri mi ještě nechce mít.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Co? Je to sem? Co se děje?
1: Ne, nic.
0: Ale... Minuta a půl po půl sedmí na Rock Rádiu Dimitri, my ještě nechce mít. Jsem chtěl říct, my ještě nechce mluvit. No každopádně, Panda Hír?
1: Anabel Hír?
0: Vladan Hír. Není, jo, je tam. Vlada ne, Vlada ne.
1: Vlada ne, kde jsi?
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Příjemné ráno, pojďme na zprávy. V Česku se ročně zlikvidují léky za zhruba 1,2 miliardy korun. Další půl miliardu korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je podle serveru i dnes hlavně nedostatečná koordinace mezi předpisujícími lékaři. Východ Číny zasáhl tajfun Dolphin. Tamní úřady museli kvůli extrémnímu počasí evakuovat více než milion lidí. Zrušeno bylo na 1500 letů. Tajfun přinesl přívalové deště a silný vítr. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekávejte polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer od západu lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silnější. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 620.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Honza říkal, že tohle musím říct, na silnici 2606 u obce Blíže Vedli. Okres Česká Lípa, si dejte pozor, jsou tam zvířata na vozovce, konkrétně stádo krav. A se zdržením stále počítejte na D48 na 67. kilometru na trase Český Těšín. Rybí, stojí tam porouchaný vozidlo.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Chvíli jsem váhal, jestli je to u nás, ale je to u nás.
1: Co, Blíže Vedli? Já chci mít čapku z bambulí nahoře. Jít

0: Americký idiot na Rock Rádiu od Green Day právě teď v 6 hodin a 37 minut. A já mám tady o Green Day teďka jednu zajímavou novinku. Mm-hmm. Green Day 6. srpna, což bylo ve čtvrtek, spustili YouTubeový stream, který vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Je to pomenovaný jednoduše GDTV, čili Green Day TV. A jejich fanoušci, je to hlavně teda pro fanoušky, tam můžou vidět neviděný archivní záběry, nějaký celý živý koncerty, záběry z backstage, záběry z nahrávacího studia a spoustu dalších věcí. A kromě toho je taky zajímavý, že Trekul, jejich bubeník, tam bude mít svou speciální show, kde bude vybírat zajímavý, neznámý umělce vystoupení, který tam bude pouštět a upozorňovat na ně. Na tohle se podívejte, to je dobrý, vyzvedávat třeba budoucí hvězdy.
1: Já myslím, že si dali webky jako mezi
0: domů.
1: Domů, jako do koupelny a tak, na záchod, to by mi přišlo zajímavější, jako tohle to je jako dobrý, ale čekala jsem něco víc.
0: Jakože by fanoušky Green Day zajímalo, jak mají kluci pravidelnou stolici třeba.
1: Podle mě víc než tady to, co jsi řekl, ale uvidíme, třeba se to chytne.
0: No tak kdyby náhodou vás, přátelé, zajímalo tohle, podívejte se na YouTubeový kanál GDTV a nebo si počkejte na 14. srpna, kdy by měl mít premiéru novej komediální film Nimrods, který je inspirovaný právě začátkama kapely Green Day, když začínal jezdit a tourovat po Americe.
1: Já myslím, že umístějí ty webky toho 14.
0: Ne, bohužel to ne, no.
1: Jaj,
0: to nebude. Ale bude to v kinech a kluci tam dokonce hrajou, mají tam nějaký role, takže jsem na to zvědavý.
1: Já ne, ale nevadí.
0: Dobře, tak si uveď písničku.
1: Za chvilku kabáti, podlaci.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
15: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Zuzko?
2: Zuzko?
1: Jsi tu někde? Vladané?
2: Vladan Hýr.
1: Jsi tu někde?
2: Anabel Hýr.
1: Anabel Hýr.
2: A má, co se
1: máš
2: do zpráv nevešlo.
1: Jo.
2: Pakistánský prodejce se pokusil prodat zeleně natřenou slepici jako papouška za 6500 rupí. A ještě lákal kupující na nízkou cenu, protože na český je to necelý 5 kilo, asi 496 korun. A za papouška normálně dáš 15 až 80 tisíc. Takže to bylo v skutku výhodný. Jenom jediný, co až trošku opršel ten papoušek, tak si zjistil, že je to jenom bíle natřená slepice.
1: Jaký může opršet papoušek, když ho máš doma v kleci?
2: No, když ho třeba pustíš ven v dešti, tak bys zjistil najednou, že už zelený není.
1: Já vím, že ty papoušci se umějí třeba vracet, že nejsou zase tak úplně tupí.
2: Musíš ho cvičit samozřejmě, když ho jako vyndáš z klece a pustíš ho před barákem, tak je to taky to a už ho nikdy neuvidíš. Pápá, měj se krásně, takže určitě to není jako, že můžeš pustit každýho papouška, ale já sleduju několik profilů zrovna s papouškama, konkrétně jednu slovenskou Mirku, která právě chová papoušky a tam vysvětluje, jak trénovat je a tak, aby se ti jako vrátili. Ideálně je to trénovat nejdřív doma a pak až vyjít ven.
1: Takže další video bude, jak Mirka natírá papouška. Teda slepici.
2: Slepici na zeleno a prodává na bázoši. Tak je to podobně, jako si koupit štěně z bazaru, si koupíš čivavu a pak máš labradora, to se tím může stát taky.
1: Takže přátelé, pokud byste chtěli ušetřit svým dětem za papouška, tak rada je jasná, natřete slepici a tím nemyslíme vaši sousedku nebo kolegyni z práce.
2: Vyjde to levnějc.
1: Tak. A my si dáme ještě nějakou muziku. Clue, Island Sun.

0: ZZ Top na Rock Rádiu, Viva Las Vegas, minutku před 7 hodinou raní. Doufám, že jste s námi, že už jste vstali, že jste se probrali, jestli ne, tak vás probereme za chvíli.
1: A nebo taky ne.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
14: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
15: Zprávy. Pohodové pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Odbory požadují pro příští rok navýšení platů ve veřejné sféře výrazně nad 2%, méně by podle nich nepokrylo ani očekávanou inflaci. Vládu pak kritizují za to, že s nimi o odměňování zaměstnanců státu doteď nezačala jednat. Ke schůzce už v týdnu vyzvali otevřeným dopisem premiéra Babiše. Ve středu nás čeká mimořádný úkaz. Z Česka uvidíme částečné zatmění slunce. Hvězdárny, planetária, ale i některá letiště si připravili speciální program doprovázený odborným výkladem. Po setmění bude navíc možné pozorovat padající Perseidy. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maňasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Břišková a Martina Mazurová.
13: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno odpoledne a večer od západu lokálně přehánky i bouřky a silnější. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 26.
17: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Rock Radio. Doprava.
16: Začneme v Brně, v ulici Žarošická hoří vozidlo, na místo jedou záchranáři, hasiči a další složky a D8, 67. kilometr na trase Německo-Praha se srazily dva nákladňáky, jede tam policie a z dopravy je to vše.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Ať vám dneska nehoří vozidlo, vám se Honza.
16: Anabel.
0: 4 minuty po 7. V pondělí, kolikátýho máme? 10. srpna. Ježiš, to už je 10 dní ze srpna pryč skoro.
16: To
0: je hrozný.
16: No, je to strašný. Je to, přijdu si čím dál tím starší, strašnější, strašnější a unavenější.
0: Nám, přátelé, za dalších 10 dnů se odehraje křest nový desky Ideál kapely Vypsaná fixa 20. srpna v areálu 7 v pražských Holešovicích.
16: Je to tak a nebudou se tam prodávat slepice obarvené na zeleno, takže pokud tam chcete dorazit, máme tady pro jedno z vás 2 lístky.
0: Stačí se o ně napsat jako vždycky, buď do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon, jinak vám nic nedáme.
16: Tak, já už nemám k tomu, co bych dodala.
0: Nemáš něco dalšího?
16: Ne, naopak.
0: Dobře, Panda Hír, Anabel Hír, Bon Jovi Hír.

0: Tady je Landa. Přízraky. Na Rock Rádiu 12 minut po 7.
1: Já mám pocit, že mám taky někdy přízraky, když otevřu svůj inbox na Instagramu.
0: Mě je přes 40, já už mám jenom příznaky. Každopádně dneska je pondělí 10. srpna, svůj mezinárodní den nebo světový den slaví třeba lvi, vlogování, tak je den lenosti, to dneska docela dodržujem, ale hlavně...
1: Dovol, já jsem hyperaktivní od pondělka do neděle.
0: Takhle to vypadá, když jsi hyperaktivní?
1: Sklapně,
0: tebe bych chtěl mít doma.
1: Chtěl. Chtěl, ale nemůžeš, tak máš blbý kece.
0: Na tebe by se dali mouchy, tebe by bylo dobrý. Každopádně den přesně pro tebe je den rozmazluj svýho psa. A já neznám nikoho jiného, kdo rozmazluje svýho psa tak jako ty.
1: Já miluju bráčka, rozmazluju 365 dní v roce, takže my to dneska oslavíme tím, že ho rozmazlím ještě víc než obvykle.
0: Máš nějakou speciální metodu nebo nějaký speciální pamlsek nebo něco takového, co mu dáváš, když jako mu chceš hodně dopřát? No vepřok nedlo zelo třeba?
1: No tak my spolu vždycky ochutnáváme, to jako máme jako rituál, že on musí od všeho dostat vždycky trošku jako ochutnat, když něco jim, takže samozřejmě samozřejmě
0: kolik už má, 30 kilo?
1: Ne, zatím se držíme, jako dostává jenom maličký kousky, protože mu nechce zase uškodit na zdraví, takže spíš tak jako jenom, aby se neřeklo, tak mu vždycky dávám od huby trošku, aby okoštoval, aby věděl, co jim, že jo, taky.
0: Ale?
1: Co ale?
0: No a nic jinýho nedostane?
1: Ne, dostává každý den žvejkací různý takový, ale ty už jsou pro psy, jakože speciální.
0: Jako třeba nikotinový žvejkačky a tak.
1: Přesně, ty mu dávám dvakrát denně, aby měl spoustu energie. Aby mi nekouřil ty cigára samozřejmě.
0: Tak já jsem čekal, že se dozvím něco šokujícího, ono nic. Tak přejem panu Buboslavovi i všem ostatním pejskům, který doma máte, a nejenom pejsky, ale vlastně hlavně pejsky, aby se měli dobře, dneska jim kupte něco dobrýho, ať se mají fajn, protože v těch vedrech trpí víc než my.
1: Je to tak a nezapomeňte jim vzít vodičku, když jdete v těch vedrech ven.
0: Přesně tak, vodečku. Jedem dál, Rammsteini, Deutschland, na Rock Rádiu právě teď. Deutschland!

0: Jestli jenom hodin 22 minut.
1: Bidet, nezapomeň použít bidet.
0: A až se Anabel umeje, budeme pokračovat v naší krasojízdě. Přátelé, festiáky Rock in Town pořád běží přes celý léto. Ty jsi teďka byla v sobotu někde?
1: V Ústí jsme byli, bylo to krásný.
0: Fakt? A vrátila se zcela?
1: Vrátila
0: auto
1: jsem
0: celý, všechny čtyři kola.
1: Peněženka, všechno mám.
0: Rádio.
1: Jo, jo.
0: Tak to je v pořádku. No,
1: ale klukům
0: Town...
1: tam vykradli nějaký zásoby přes noc v městečku. Tam bylo nějaký, došlo tam k nějakým lehkým krádežím. Každopádně i tento víkend se chystá další zastávka putovního festivalu Rock In v pátek 14. srpna. To bude Slavkov, tentokrát tam bude i Team Rock Rádia. A vy se můžete těšit na Lady Kate, Koblíšky, Kokot, Mini, Trautenberg, Horkýže, Slíže a Traktory, který na scéně už slaví nádherných 25 let.
0: No a kdybyste náhodou, úplnou náhodou na ten festiák chtěli zadarmo a ještě s celou svojí partou a máte hodně hluboko do kapsy nebo prostě nechcete utrácet za lístky, tak my bychom pro vás zase měli šanci je získat úplně zadarmo.
1: Ano, máme tady 10 lístků, což se oplatí, pokud je nebudete teda prodávat na tom na Bázoši, tak samozřejmě budeme rádi, ale stačí, když se vyfotíte s celou svojí partičku a pošlete nám výsledný snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz.
0: Co nejhezčí kremace na fotce, tím větší šance, že těch 10 lupenů získáte zrovna vy. Čas posílat tam fotky máte do čtvrtka, čili do tohohle čtvrtka 13. srpna do 15 hodin. V pátek potom vyhlásíme výherce.
1: Tak držíme palec.
0: A to je všechno.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Ano, některé matrace se neproleží, i když na nich leží kde kdo. Mohli bychom tady o některých lidech vyprávět z našeho okolí za kolku ACDC Hell's Bell.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
14: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: ACC Hills byl snad o rádiu 3 minuty po 7:30, pojďme na zprávy.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Příjemné ráno, pojďme na zprávy. V Česku se ročně zlikvidují léky za zhruba 1,2 miliardy korun. Další 0,5 miliardy korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je podle serveru i dnes hlavně nedostatečná koordinace mezi předpisujícími lékaři. Východ Číny zasáhl tajfun Dolphin. Tamní úřady musely kvůli extrémnímu počasí evakuovat více než 1 000 000 lidí. Zrušeno bylo na 1500 letů. Tajfun přinesl přívalové deště a silný vítr. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 26.
1: Rock Radio. Doprava.
3: D1, 194. kilometr na trase Praha-Polsko, počítejte s tvorbou kolon vozidel a co jsem to tady, jo, D7, 11. kilometr na trase Praha-Chomutov, stojí porouchaný vozidlo. I tam se zdržíte a z dopravy je to vše.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Svět je, mami, dokonalej kraj. Anděle, Vanastovy věci a rokovej rozjezd na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 40 minut. Přátelé, my jsme tady minulý týden scháněli tady pro mojí milou kolegyni Anabel kohoutí pařáty. Ano, ano, ty se spozná, dostaneš potom ten pěti kilo. Mm-hmm. Scháněli jsme pro tebe minulý týden kohoutí pařáty.
1: Ano.
0: A to už není aktuální, protože momentálně scháníme něco jiného. Anabel totiž tím kuřecím pařátem si odřela auto.
1: Přesně tak, mám tam obří škrábanec. Prosím vás, přátelé, jestli někdo máte firmu na foliování aut, tak dáme spolupráci. Mám 2-4 miliony dosahu na profilu každý měsíc, takže pokud potřebujete reklamu právě pro vaši firmu, napište mi na Instagram. Potřebuju nově foliovat Mercedes, vypadá, když v něm jezdí nějaká slepá babička s Downovým syndromem, takže prosím vás, nabídněte mi spolupráci.
0: Krásně jsi se popsala, takže přátelé.
1: Tak znám se, že jo.
0: Kdybyste někdo chtěl pomoct tady dámě v nesnázích, která možná by si měla zopakovat autoškolu,
1: tak... Ty nebuď drzej, no, tak jsem trošku vzala zatáčku víc, než bylo nutný, no. Ježišmaré, se stává i v lepších rodinách.
0: Jo, je pravda, no, že občas prostě toho kouta se střelíš. Tak tady Anabel, napište, ona bude ráda a my to tady potom třeba probereme, jak to dopadlo.
1: A já si dám na ty slepičí pařátky už větší pozor.
0: Za chvíli další muzika. Judas Priest, Living After Midnight.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
7: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: Více na prodejnyzeman.cz.
10: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
13: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
16: Vybrat dobrý materiál
15: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Rob Zombie a Dracula na Rock Rádiu v 7 hodin 51 minut.
1: Repráky Hír, dráty Hír, kazeťák Hír, jo.
0: A Marcel Hír.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Před revolucí patřila plochá dráha k výkladním skříním tuzemského motorsportu. Dráha na plošinu byla v každém okresním městě a závody se ročně počítaly na desítky. Doba se ovšem obrátila a dnes jsme rádi za každý ovál, kde se ještě jezdí. Místo, aby na něm už dávno stál takzvaně nezbytný supermarket, třeba Svitavy. Tam už to v jednu chvíli vypadalo hodně zle, ale prací tamních lidí se povedlo ovál znovu zprovoznit a odměnou budiš třeba závody, na které vás pozve aktuálně nejlepší český jezdec.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch, zdravím všechny fanoušky motorsportu, především ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat na závod mistrovství České republiky, které se pojede v sobotu 15. srpna na stadionu ve Svitavech. Věřím, že vás dorazí co nejvíce, že nám uděláte skvělou atmosféru na stadionu, že nám přijdete zafandit a že budete u toho, kdo si odveze domů letošní titul mistra České republiky a já se na vás budu těšit na stadionu. Ahoj.
3: Mimochodem, je to 17 let od posledního takhle velkého závodu ve Svitavách, tak je jasné, že to bude velký a vzhledem k tomu, že se jedná o závod, v němž bude udělen titul mistra České republiky v jednotlivcích, je už dopředu garantována účast celé české špičky. Start sobotního svitavského závodu je v 16 hodin a 30 minut. Mistra České republiky budeme znát zhruba okolo 18. hodiny. Na plochou sobotu do Svitav.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: R.E.M., kde jinde než na Rock Radio, Imitation of Life. Za minutku a půl bude 8 hodin ráno, tak doufám, že už jste vzhůru. Jestli ne, tak vás probudíme za chvíli nějakýma zprávama a potom další slušnou muzikou.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express, kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové pondělní ráno, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Hypotéky zdražují už pátý měsíc v řadě. Jsou tak aktuálně nejdražší za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Třeba u půjčky za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o víc než 1000 korun. Politické strany mají dneska poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Můžou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátek, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i v Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie nebo Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr a těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasících letadel. Pokračovalo třetí kolo fotbalové ligy. Slavia v Edenu udolala Pardubice 2-1. Červenobílí procházejí soutěží bez zaváhání, stejně jako Jablonec, který porazil v divokém zápase Slovácko 1-0. Oslabení dohrál Baník Ostrava, který padl v Hradci Králové 1-2. Hrací den uzavřela první výhra Olomouce v sezóně, když se jí povedlo zdolat 2-1 brněnský Artis na jeho hřišti.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty vyšplhají až k 36 stupňům.
3: A já mám pro tebe lidovou pranostiku, protože dneska slaví svátek Vavřinec, takže na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce. Nepředstavuj si to, prosím tě.
2: Já jsem si to představila.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Černokostelecká v Říčanech, okres Praha Východ, se srazily dva osobáky a na 158. kilometru, to je docela rozdíl, na trase Plzeň Český Budějovice u obce Drhlové leží zvěř na vozovce a z dopravy je to aktuálně vše.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. 125. 30. hodinky, holinky, to je úplně jedno. Hezký ráno vám přeje Honza.
2: Obojí se natahu Jana Bell.
3: 4 minuty po 8. Pondělí 10. srpna. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady lupenů na křest desky vypsaný Fixy.
2: Ano, máte ještě půl hoďky na to si napsat na náš messenger Rock Rádia, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl deváté.
3: No a my si pojďme teď rád Sunrise Avenue, no nebo Ozzy Osbourne, to je jedno.
0: Rock Rádio.

0: Je 8 hodin 12 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Radius Alicí, slepej, mladej, mrtvej. Pojďme se podívat do historického okna, mám tady pro tebe dneska zase jednu feťáckou zajímavost. V roce 1972 jel Paul McCartney s kapelou Wings evropský tour křídla nad Evropou a 10. října se zastavili ve švédském Göteborgu. Tam je po ozuby ozbrojená policie zatkla, jak Paula, tak jeho ženu Lindu, tak jejich bubeníka Dennyho Swaila. A to za nákup a držení marihuany. Nebyl to žádný nákup, jak to známe dneska, že to seženeš od babičky na vsi, protože to pěstuje na maskíčky. Mm-hmm. Ale policie odposlouchávala hovory kapely, aby zjistila, že si Linda McCartney objednala z Londýna obaly dvou audiokazet napěchovaných právě trávou, aby jim to došlo do hotelu v Göteborgu, kde to pak vyzvednul bubeník. Policie všechno monitorovala, pak pěkně spadla klec. Ale ku podivu, dostali všichni dohromady jenom pokutu kolem 1000 liber, což na dnešní peníze je asi 480 tisíc korun. Bylo jim normálně potom povolený pokračovat dál v tour po Švédsku.
1: 1000 liber, 480 tisíc, což ano, jste fakt.
0: Na dnešní peníze to je 480 tisíc korun.
1: To je nějak hodně.
0: Ano.
1: Není to 48 tisíc?
0: Ne, je to 480 tisíc.
1: Fakt, jo, jsem
0: v šoku. Ale klidně se mi zeptá ještě jednu.
1: Já se tě zeptám po třetí, vážně, jsi si jistý svým převodem měn?
0: Ano, je to něco podobného, jako být pod kiltem na Ostro a přitom tam mít poďáry, takže jo, je to fakt 480 tisíc. No zajímavý bylo, že potom si z toho McCartney dělal srandu, že jim to vlastně zvedlo publicitu těch koncertů a že pak ještě další lidi se nakoupili lístky, když to samozřejmě noviny rozmázly takhle hezky.
1: Tak samozřejmě to chceš prostě jako chodit na feťáky, že jo?
0: No tak jako na nic jiného nechodíme, dneska všichni muzikanti smažejí.
1: Kolik je 1000 liber na koruny?
0: Tak přátelé, dáme si Halloweeny doktora Štajna a já tady paní Fárový musím vysvětlit, jaký převody měn.
1: Já tady vidím 28300?
0: Ne, 1000 liber v roce 73, prosím tě. Ne, dneska. Tehdy měla libra asi tak 17x větší hodnotu.
1: 73.
0: Halloweeny, jo, už jo.

0: Hollywood Hills a Sunrise Avenue, kde jinde než na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Přátelé, dneska je pondělí, minulý týden jsme tady pro kolegyni Anabel scháněli kohoutí pařáty, dneska jsme tady scháněli folie na auta, což by Anabel chtěla samozřejmě zadarmo na spolupráci na sítě, jak jinak. A teďka momentálně ještě prosím vás, kdybyste někdo měli použitý chodítko po dědovi třeba. Jo, tady kdybyste viděli, jak se kolegyně právě došourala tady na svoje místo. Jo, bylo to krásný, já jsem slyšel normálně vrzat ty kolena, to je horší než moje tlumiče na autě, čověče.
1: Jako jsem taková už opotřebovaná, no, není to, co to bývalo, ale snažím se to udržovat, aby to ještě pár let chodilo, no, ale každopádně... to chodítko by se bodlo, každopádně, jestli máte nějaký doma, tak mi napište klasicky na Instagrama, ale ta folie, furt se mi nikdo nevozval, čekala jsem zástup nějakých automekániků, který mají, anebo aspoň mi to přestříkejte nějakou hezkou barvou, já bych to chtěla třeba svítivě růžový, nebo zlatý.
0: Ty bys si chtěla jako vyloženě jinou barvu, ty máš bílou, ne?
1: Já mám bílou.
0: Tam je vidět úplně všechno, kromě teda ptačích těch.
1: No hlavně tam jsou vidět na tom ty zdechlý mouchy, já vypadám jak vražetkyně much, já mám na přední kapotě reálně třeba 20 000 much, prostě různých druhů hmyzů a všeho možného, tam jako by si z toho poskládal nějaký herbář, jo, ale... Muší herbář.
0: Víš, že herbář je s rostlinama.
1: Jo, ale tady bys to mohl udělat to samý, ale s broukama. Byly by tam různý živočišní druhy, víš?
0: Dobře, dobře. Tak možná by si z čověče takhle mohla, když lovíš ty mouchy, tak ulovit ty to chodítko, víš?
1: Jo, po cestě. I s nějakým dědou. Jupí.
0: No, tak třeba bys dědu nemusela, jenom bez si vzala to chodítko, tak?
1: Dobře.
0: Mimochodem, jediný, co na něm teda musíš mít, když už se o tom bavíme, jsou ty tenisáky dole ze spoda.
1: Jo, to je pravda, jo, jako vzhůru do oblak.
0: Ano.
1: Ten tam měl 4, viď, to chci. Takže prosím vás, chodítko a barvu nebo folii na auto, díky.
0: Prosím vás, hlavně si někde ozvěte, nebo o tom budeme mluvit celý týden. Děkuju, za chvíli terapie, tu si dám já.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
13: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
12: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Terapie, ať žije pohoda na Rock Rádiu, co to tady hraje, co to tam máš zase?
1: Alkohol připijím na všechny dobrý holky. Pardon, já dělám reelsko z rokinu.
0: Nechceš připít, že teďka je 8:30, takže by měly být co?
1: Ježíši Kriste, no
0: zprávy,
1: tak to já si jdu rychle přichystat tady tyhle ty věci, jako jak to, že to ještě nemám.
0: No to já nevím, tak já ti to říkám, hele, máš třeba 30 vteřin čas.
1: Ježíši, to nechci.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Rock Radio Sport.
3: Krásné pondělní ráno, pojďme na zprávy. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Botiče van den Zandschulpa z Nizozemska 6-4 a 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka, Američan Ben Shelton. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. V Birminghamu dneska začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat hned 4 čeští reprezentanti.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Praze na jižní spojce se srazil náklaďák s osobákem. Je to bez zranění a z dopravy je to aktuálně vše.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Jsi to teda nějak usnadnila?
1: Ne,
0: při pondělku.
1: Nic jiného tam není jakoby závažného, teda doufám.
0: Já se půjdu podívat z okna, tady určitě se něco děje. Tak jo, pojďme na Queeny, Hammer to Fall, a za chvíli si to rozdáme, přátelé.

0: 8 minut po půl devátý ladíte Rock Radio a tohle už byli teda kvíni, byli správně. Je to divný, já jsem si vždycky myslel, že mačkat čudlíky umím, holky říkali, ale jak mi to nejde úplně.
1: No, oni ti nechtěli úplně urazit ego, víš jak to
0: je. Jo, nevadí, no, tak jo. Každopádně je po půl devátý, pojďme si rozdat dva lístky na vypsanou fixu.
1: Já jsem chtěl říct předtím, že jsi sliboval, že si to s někým z našich posluchačů rozdáš, to já slíbit nemůžu, ale ty lístky tady máme, takže mobily do ručky.
0: Sakra,
1: Ježíš,
0: počkej.
1: Co to zase děláš pro Krista?
0: Teď. Sakra, počkej. Já nevím, je to nějaký rozbitý.
1: Ale říkám, že má levý obě ruce.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman Maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
7: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Je 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a s námi je na drátě i dnešní první šťastlivkyně, která získává dva lístky na křest nového alba Ideál vypsaný fixy, a to je Kateřina z Nesvačil. Kátě, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Já tě zdravím, prosím tě, bydlíš v Nesvačilech, už jsi snídala?
3: Ano, svačila jsem, ano.
1: Svačila jsi dokonce, a co jsi měla dobrýho?
3: Jogurt s nějakým mysli.
2: Tak to snídám každý den, viď, no, autisticky. Honza už se mnou vysílá skoro rok a ještě u mě neviděl jinou snídaní.
1: To by mě zrovna člověče zajímalo. Prosím tě, Kateřino, máš každý den úplně identickou snídaní, nebo to obměňuješ?
3: No docela jo, tak z 90% mám furt stejnou, protože mi to chutná, no.
1: To je zajímavý. To je normálně fakt úkaz, vy byste si tady mohli s Anabela Zuzkou podat ruce, to je to samý. Fakt každý den úplně totožná snídaně.
2: No, tak za co to chceš střídat? Prostě to zdraví, rychlý, musíš se s tím patlat, no, tak...
1: No jo. Nevím, občas si dáš prostě třeba párek, vajíčka.
2: No to ne, to já po ránu slaný nemůžu.
1: Dobře, tak nic, Káťo, prosím tě, vypsaná fixa, seš faninka?
3: Jo, poslouchám ji taky, mimo jiné.
1: Mimo jiné, co to znamená? Který ještě kapely máš ráda, třeba když jsme u toho?
3: Všechny různý, jo, Kruci Pes, Divokej byl... Český, jako myslím, zrovna teď.
1: Jo, jo, jo.
3: No, totální nasazení.
1: No a prosím tě, když teda teďka padl los na vypsanou fixu, jsou to dva lupeny, koho vezmeš do areálu 7 v Holešovicích sebou?
3: Pravděpodobně manžela, když bude chtít.
1: Počkej, to není rocker?
3: Je, ale on má svoji kapelu a hrajou, takže já nevím, jestli zrovna budem.
1: Ty jsi vdaná za muzikanta, no tak to máš těžký.
3: No, já jsem si zvykla už.
2: Je to náročný, no, žít s muzikantama, známe.
1: Já o tom něco vím, žiju se sebou celý život.
2: No a proto s ním nikdo žít nechce, protože muzikant.
1: Já se tady Káťa rozvede, tak určitě zavolá. Kateřino, prosím tě, moc si užij s manželem, pokud možno vytáhni, pokud to nepůjde, tak vytáhni někoho jiného. Křest vypsaný fixy, je to čtvrtek, tak snad se ti to povede. Klidně nám potom napiš, jaký to bylo, pošli nějaký fotky, videa, co budeš chtít, a zase se někdo ozvi.
3: Super, děkuju moc.
2: Měj se krásně, hezký den.
3: Taky, čauky.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
2: Slyšíš ten zvuk ticha?
1: Čekej.
2: Hello, no, darkness, my old

0: No tak si to uveď.
1: Ne, já radši ne.
0: Ne, řekni, jak jsi ty písnice říkala.
1: No, to říkat.
0: Ne, no řekni, ať to kluci z komunálu slyšejí na Rock Rádiu 7 minut před devátou.
1: Radši interní joke tady nemůžeš vytahovat takhle do povětří.
0: No pojďme z něj udělat externí joke, jako. Já nemůžu... Ne. Hele, prostě Anabel má ráda žlutý déšť.
1: To není pravda.
0: Normálně, a nemyslím tím teďka pomerančový džus.
1: To je debil.
0: Je to teda taky čerstvě vyškrtaný.
1: Nevěřte mu ani slovo, tento ulhaný člověk tady vymýšlí se na prostý kraviny. Vůbec mu nevěřte.
0: Mám to natočený, dám to na sítě.
1: No dobře.
0: Nemám.
1: Nemá, ale protože vymyslím se nic takového nestalo, ale vymyslí si to. Jo, udělá to AI, aby mě znemožnil. Ne, to jsou tady naše blbý humory, to si
0: ano, samozřejmě, to. Ve skutečnosti nemáme rádi pising, ale každopádně, protože bude za chvíli 9, tak vám rovnou popřejeme hezký zbytek dne.
1: Ano, já se jdu dospat asi, nebo co?
0: Zase?
1: No jak zase, jsem spala 4 hodiny, jako já jsem úplně vyčerpaná, no a vdřela jsem si auto, takže ho jdu leštit nějakou houbičku, aby to nebylo tak vidět. No.
0: Přátelé, jak jsme říkali, jo, folie, spolupráce polepy,
1: na folii,
0: spolupráce,
1: Fárová, Instagram, Facebook,
0: tak,
1: díky.
0: Chodítko, všechno, těšíme
1: tak,
0: se.
1: Mějte se krásně a zítra, páček, shledáček.
0: Čau.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: 11. už tam bude.
1: Přestaň. Mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
6: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
7: Tam i duní, kouř stoupá.
8: Trutnov, potr všech festiáků.
7: 13. až 16. srpen.
8: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Tipi, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozák a tam.
7: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
9: Zdravím vás jako náčelník.
10: Já taky budu tam.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Pohodové pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Odbory požadují pro příští rok navýšení platů ve veřejné sféře výrazně nad 2%. Méně by podle nich nepokrylo ani očekávanou inflaci. Vládu pak kritizují za to, že s nimi o odměňování zaměstnanců státu doteď nezačala jednat. Ke schůzce už v týdnu vyzvali otevřeným dopisem premiéra Babiše. Ve středu nás čeká mimořádný úkaz. Z Česka uvidíme částečné zatmění slunce. Hvězdárny, planetária, ale i některá letiště si připravili speciální program doprovázený odborným výkladem. Po setmění bude navíc možné pozorovat padající Perseidy. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maňasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Břišková a Martina Mazurová.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer lokální přehánky a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Teploty mezi 31 až 35 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě jak nám to jezdí, v Praze se bouralo v ulici Karlovarská, pokud tedy budete projíždět, počítejte s omezením po nehodě nákladního osobního auta. A ještě Jihlava v ulici Dlouhé stěny, tam se řeší nehoda dvou osobních aut, která tam taky překáží v provozu, tak pozor i tam.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Tak tady máme nový pracovní týden, který začíná právě teď, 4 minuty po 9. hodině, nebo respektive co se týká rokovýho dopoledne a mojí účasti, tedy Kamila, který vás zdraví při pondělku 10. srpna. A samozřejmě bude se tady dít spousta věcí, ale taky samozřejmě budeme spoustu muziky hrát. Simple Plan, Katapult, Škorpíci a na začátek to odpálíme s kapelou Pain.

0: Simple Plan na Rock Rádiu v rokovým dopolední, stejně tak jako Katapult, který jsme si dali před chvílí, což mi připomíná, že 14. což je v pátek, budeme oslavovat 40 let od vydání desky Katapultu Rock Deluxe. A samozřejmě i k tomuhle albu jsme pro vás připravili podcast, kde jsem vyspovídal Oldu Říhu, takže se budeme bavit o týhletý desce. Ono už těch podcastů je strašná spousta a spousta toho bylo řečeno, kolikrát už mě ani nebaví poslouchat pořád ty samý kladený otázky, protože každý si zve stejný hosty v podstatě, ty nejatraktivnější, a pokládá jim pořád ty samé otázky, takže to pak ty podcasty vypadají všechny stejný. Ale tady je dobrý to, že se budeme bavit jenom o tom albu a bezprostředně o tom období kolem alba Rock Deluxe, rok 1986. Takže o to je to zajímavější i pro mě, protože já jsem fanoušek kapely Katapult a samozřejmě i tohodle alba. A na spoustu věcí jsem chtěl znát odpověď sám, takže tím víc je to pro mě atraktivnější, že jsem se mohl přímo Oldy zeptat na některé věci, které jsou spojené právě s tímhle albem. Takže se máte na co těšit, pokud už se nemůžete dočkat a chtěli byste třeba zkontrolovat další jiný podcasty, tak můžete, protože stejným způsobem už jsme probírali třeba album Plní energie od Citronum, a to s Jardou Bartoněm a Vaškem Vlasákem, nebo případně desku SOS od Arakainu s Jirkou Urbanem, nebo Chcípli dobrý víly s Danielem Landou a spoustu dalších. Takže můžete se na to podívat, stejně tak třeba i byl velice zajímavý díl o desce Země plná trpaslíků s Otou Váňou, samozřejmě od kapely Kabát. To všechno najdete na YouTube, na kanálu Rock Rádia, tak se na to podívejte, poslechněte a jak jsem říkal, už v pátek se můžete těšit na Rock Deluxe od Katapultu. Pojďme za další muzikou. Papa Roach budou, taky bude Proteus, který ještě do konce srpna samozřejmě naživo hraje, takže si ho můžete vychutnat v Dolní Čermný, pak je tu Chotěboř a 28. srpna Plzeň Leháro. Tak tam můžete všude vyrazit na Prota a pokud to máte daleko na tyhle ty zastávky, tak si odejte studiově. Už za chvíli, jak jsem říkal, přidám Papa Roach a budou taky Evanescence.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: Happysport.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Radia.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Evanescence na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut a ještě jedna pozvánka na pátek, tentokrát do Slavkova u Brna. Pokud jste odtud, nebo to tam máte blízko, nebo tam prostě chcete dojet, tak 14. srpna, tady v pátek, se tam odjede další ze šňůry festivalu Rock in Town, tentokrát tady Slavkov u Brna, a můžete se těšit samozřejmě na Traktor, Horký jeslíže Trautenberg, ale taky Kokot Minute, Koblížky anebo Lady Kate. No a my tam budeme s celým týmem, budu tam já, který vás festiákem provede, ale samozřejmě taky naše hostesky, který pro vás budou mít slušnej merch, takže si tam budete moct koupit nějaký trička, ale taky vám dáme i nějaký dárečky. To se všechno dozvíte na místě, jak je budete moct získat. Důležitý je, že tam můžete vyrazit s lupenem, který jste si koupili, anebo ten, který od nás dostanete, a to hned pro celou partu. Vy už jste zvyklí na tenhle systém, takže asi víte, o co jde. Přesto to zopakuju. Pokud nám pošlete svoji fotku celý party na e-mail studio@rokovyradio.cz a bude hodně originální, tak aby zaujala odbornou porotu rádiovou, tak se může stát, že dostanete 10 lupenů na Rock in Slavkov a můžete tam vyrazit. Čas na to máte, abyste ji poslali do čtvrtka 13. srpna do 15 hodin, pak se to celý uzavře, no a ráno v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte toho šťastlivce, který se za námi může na Rock in Slavkov 14. srpna v pátek podívat. Tak se do toho pusťte, no a my se uvidíme ve Slavkově.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A pojďme na další muziku, která nás čeká ještě do celý. Dáme si Manowar, Rasmus, anebo taky Harley na Rock Rádiu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: K nám to praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Na plátky.
5: Na kostky.
4: S medem.
5: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Tlačím, ale moc to nejde.
8: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
8: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: www.radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Kontrola účetnictví úřadu práce odhalila nedostatky za víc než 5,5 miliardy. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby a zjištěné nedostatky průběžně opravovat. Chyby za 3,5 miliardy korun úřad práce už opravil. Informoval o tom Národní kontrolní úřad. U severoslovenských Turán medvědice napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu pak včera večer medvědici i její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Zraněného muže s mnohočetnými zraněními převezli záchranáři do nemocnice v Martinu. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 45,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám ještě řeknu, jaký bude dneska počasí, skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer lokální přehánky a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Teploty dneska mezi 31 až 35 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě zkoukneme naše silnice Chomutov, ulici Březenská, nehoda dvou osobních aut, která se tam řeší za účasti policie, je to částečně průjezdný, tak tam očekávejte omezení. Jinak se to zdá být dobrý, tak šťastnou cestu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: No a my pokračujeme v rokovým dopolední pondělním s datem 10. srpna. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký den, 3 minuty po 10. hodině a samozřejmě si pojďme pustit nějakou muziku. Od toho tady na rádiu jsme. Def Leppard, Kysáci, Pretty Maids a jako start té další 60-minutovky poslouží Tři sestry a jejich pianovka. Tady to máte.

Rokový dopoledne a Kamil Dráb. I was blinded by the darkness.

0: A třetí a závěrečný album, který bubeník Rick Allen nabubnoval oběma rukama, protože pak se stala ta zásadní nehoda, která změnila všechno, a to 31.1.1984, což byl ten den, kdy Rick přišel o ruku. On to v jednom rozhovoru popisoval konečně podrobně a my jsme měli možnost si to asi vybavit, jak to všechno probíhalo. On doslova popisoval, že když mě náraz vymrštil z auta, zůstal jsem při vědomí a dodnes si to živě vybavuju. Snažil jsem se předjet auto před sebou, ale ono při každém pokusu zrychlovalo. Asi po 4 mílích jsem se tak naprdnul, že jsem sešla plyn na podlahu a konečně ho líznul. Ale řídil jsem auto s levostranným volantem, takže jsem přehlídl zatáčku. No a moje auto šlo na střechu, pak se kutálelo po svahu. Přitom se mi uvolnil bezpečnostní pás a já vyletěl střešním oknem. Naštěstí bylo otevřený. Ruku mi utrhl právě ten bezpečnostní pás. Zůstala v autě, zatímco já přistál v poli o pár jardů dál. Skutečnost, že jsem zůstal při vědomí, mi asi zachránila život. Tělo mi podivně strnulo, což asi nějak omezilo krvácení. To zpočátku hodně pomohlo. No tak takovýhle vzpomínky měl Rick Allen na vážnou nehodu, která se stala zásadní nejenom pro něj, ale i pro kapelu Def Leppard. Naštěstí tedy se povedlo tuhletu situaci vyřešit. Postaral se o to jeho kamarád, který za ním chodil do nemocnice a řekl mu, že by mu sestavil bicí, který by hráli jenom s pomocí jedné ruky a že by ostatní věci přetáhnul na pedály, což tenkrát byla hodně revoluční a inovativní myšlenka. A kdo ví, právě možná tahle ta myšlenka kamaráda Ricka Allena způsobila to, co potom následně mělo za evoluci v rámci bicích elektrických, těch padů klasických, bubeníci ví. Takže tohle asi pravděpodobně byl zárodek tohodle všeho. Možná si to měl nechat patentovat. No, každopádně takováhle byla vzpomínka na tuhle nešťastnou událost co se týká vzpomínek Ricka Allena, ale radši pojďme od toho a pojďme se věnovat jiným věcem a hlavně muzice. Dáme si Luci Ameriku, mám tady pro vás Bad Wolves a bude taky Marko Hietala na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.

0: Hitovka z loňského alba Marka Hietaly, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali, zazněla úplně jako první v rámci jeho setu na festivalu Masters of Rock, což mě překvapilo, protože většinou si interpreti a kapely nechávají to nejlepší jakože nakonec a Marko ne. Marko tam napral hned tuhletu hitovku jako první, ale zase to mělo svý kouzlo, protože to posluchače vtáhlo do děje toho koncertu a pak už je měl, jak se říká, lidově v hrsti. No povedlo se to. Musím teda říct, že za mě asi jako Marko Hietala, co se týká těch odchozích z Nightwish, tak má asi nejlepší hudební projev. Tarja ta trošku sklouzla do takového balastu, bych řekl, zbytečného z těch prvních alb, který vydávala, tak ještě trošku to znělo tak, jakože navázala na tu tvorbu Nightwish a teď už mám pocit, že se v tom trošku plácá a topí. Potřebovala nějakého skutečného producenta, který by řekl ne, ne, ne a pořádně to osekal, aby z toho vznikly nějaký komplexnější písně, protože ona si všechno vytváří sama a většinou to tak bývá, že ten umělec ztrácí soudnost. To je můj názor. Nicméně, co se týká třeba Annette Olson, tak ta trošku zase naopak je až hodně jednoduchá a řekl bych skoro až do poproku, který nespívá někde jinde a nedělá třeba jako s Ellenem různý duety, což dělal třeba dřív s Jordanem Landem, ale co se týká i solový tvorby, tak jde až spíš skoro jakože do poproku. No. Takže Marko je mi sympatičtější v tomhle duchu. Pojďme za další muzikou, čeká nás Arakain, dáme si taky Darkness nebo Iggyho Popa. A v 11 hodin samozřejmě rozpoutáme elektrický oběd, kde si muziku budete přát vy, takže můžete začít pomalu přemýšlet o tom, co v těch 60 minutách po 11. hodině zazní dle vašeho přání.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale většinou chladnější. Odpolední teploty ale zase vystoupají k tropickým hodnotám, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Ukrajina v noci na dnešek podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Cílem útoku byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku. Na ruském okupovaném Krymu po dronovém útoku záchranáři kvůli lesnímu požáru evakuovali kemp. V Birminghamu dneska startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maňasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Břiškovská a Martina Mazurová.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer lokální přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Doprava.
2: Začneme v Praze, konkrétně na ulici Radlická, tam je nehoda dvou osobních aut, bohužel je to se zraněním, počítejte tam s komplikacemi a se zdržením a ještě si dejte pozor v Roztokách u Prahy, a to konkrétně v ulici Masarykova, tam se řeší nehoda dvou osobních aut, která tam překáží v provozu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Pojďme rozpoutat první elektrický oběd v tomto týdnu, a to 4 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a vy si můžete napsat o svoji oblíbenou hudební pochutinu na náš Facebook do zpráv, anebo využít taky e-mailu obed@rockovyradio.cz. Věřím, že spousta z vás ví, o co jde, vy, co jste to nevěděli, tak jste se to teď dozvěděli a můžete se zapojit. Samozřejmě první příspěvek, jako vždy, je ode mě a dneska si dáme Offspring. No a pak už to nechám ryze jen a jen na vás. Tak dobrou chuť.

Tak pojďme na vaše vzkazy a vaše přání. Napsal mi Milan, který zdraví a píše, byl jsem se na tebe podívat ve Velešíně a smekám klobouk, jak valíte bez pauzy. Tak zahraj něco pro vaši kapelu a výběr nechám na tobě. Tak Milan mluví o Metallice Czech Tribute Band, což je náš band, který vzdává hold Metallice a jak valíme bez pauzy. No hele, jako to ještě bylo dobrý, protože my jsme ve Velešíně hráli zkrácený set asi hodinu a půl, jinak hrajeme přes 2 hodiny. A to se dělo den předtím v Českých Budějovicích. Tam jsme to odehráli kompletně přes 2 hoďky, ale ve Velešíně už to bylo dobrý, tam to bylo jenom 1.5 hoďky. Ale já ti teda zahraju samozřejmě Metalliku, když už jsi na nás byl a líbilo se ti to, tak ve Velešíně chyběla v playlistu píseň, která byla vyškrtnuta a zazněla pouze v Českých Budějovicích den předtím, tak teď dodatečně ti tam navalím jako bonus. Takže Milane, Metallica a Creeping Dead.

Godhard a Heaven, píseň, kterou chtěla slyšet v dnešním elektrickém obědě Radka. Přání jsem splnil, půjdeme dál, je to hodně, těch vzkazů přišla opravdu velká spousta, už teď vím, že nebudu moc vyhovět všem, ale vyhovím Tomášovi, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Krejson, Anděla na útěku, pro mě ke zlepšení nálady do dílny a pro tátu, který je za kulatou lopatou a pro tebe do rádia, děkuji. Tomáši, nemáš zač a pojďme si dát Krejsony.

tvoji hvězdu už nikdo nevěří. Jedna a jedna jsou dvě, tak to si zrovnám. Mám si ty křídla a koukej táhnout, odkud přišel. Nevíš, co meleš, prej můj strážný.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Dali jsme si Lennyho Kravice na Rock Radio Flyaway, píseň, která zazněla v elektrickém obědě a byla na vaše přání, a to na přání od Hanky. Já tady mám další vzkaz, ten je od Daniela, který by si přál slyšet Doors a Love Street. Píše tady pro mého tátu, co tu již není a oslavil by krásných 80 roků. Táto, užij si to v tom rokovým nebíčku. Díky moc, Daniel. A právě Love Street a Doors byla jeho jedna z oblíbených písní, tak mu ji tam posíláme nahoru.

Beast in Black na Rock Radio v elektrickém obědě. Aleš zařídil tuhletu muziku, další přání zní takto. Zdravím, mohl bych poprosit o zahrání skupiny Kex, skladby Víš, pro Mňauvr k 10. výročí našeho přátelství, takhle je to tady napsaný. Mám tě moc rád, Marty, moc děkuji za zahrání. Není zač, jdeme si dát keksáky.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň. Štěj mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Brian Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a tuhletu píseň, tuhletu pohodovku si přál slyšet na cesty Radek, který právě teď jezdí a chtěl tak nějak na pohodu, aby se mu dobře jelo. Tak to Brian Adams umí splnit. Teď tady je přání od Lucie, která píše, že by chtěla nechat zahrát Ozzy Osbourna No More Tears, prostě jen tak strašně dlouho jsem ji neslyšela. Děkuji. Tak Lucko, pojďme si dát Ozzyho Osbourna a No More Tears. Já mám takový pocit, že společně Nothing More, o který si píše Dáša, tak to bude asi poslední to, co se do dnešního elektrického oběda vejde. Takže Kamil se s vámi loučí. Já vám přeju hezký den, hezký pondělí. A po 12. hodině už Dan se svým rokovým vorazem. A teď jdeme na Ozzyho.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Strašnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nezaměstnanost v Česku v červenci mírně stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly 367 346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o zhruba 11 000 více než o měsíc dříve. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Zvýšil se i počet volných pracovních míst proti červnu o 1078 na 100 932 pozic. Letadlo z Prahy do Tel Avivu se v noci na dnešek muselo po krátkém letu kvůli závadě motoru vrátit na letiště Václava Havla. V letadle bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. V Praze letadlo bezpečně přistálo. Cestující do cílové destinace následně dopravilo náhradní letadlo. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Botiče van de Zanschulpa z Nizozemska 6-4-7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka, Američan Ben Shelton.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, jediné se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 31-36 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D10 na druhém kilometru na trase Praha Turnov je porouchané vozidlo, očekávejte tam zdržení. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři. Začíná první rockovej voraz s Danem tohoto týdne. Já doufám, že jste si užili víkend. Ještě musíme vytrpět dnešek, pak prej dva dny se ochladí a pak zase bude peklo. A já vám pustím na zlepšení nálady nějakou hudbu a začnem stylově Olympic, Mr. Big Shine anebo Sabatoni.

0: To byly Genesis. Skvělý hlas Phila Collinse. A teď o víkendu nebo v pátek byl mega koncert Marka Straceny. Já vím, že to sem nepatří, ale spíš mě jako zajímalo, která rocková kapela by dostala 70 tisíc diváků na nějaký koncert. Já jsem na to koukal tak zpětně kdysi, ono to není moc rok, ale na Slovensku Eláni nebo slovenský Eláni byli tenkrát na Letenský pláně v roce 2003, kdy Jožo Ráš se vrácel po té autonehodě, nebo co měl na té motorce, nebo autonehodu, já nevím, už se nepamatuju. Takže tenkrát tam měli přes 80 tisíc. Mě by zajímalo, jestli třeba Kabáti by byli schopní to třeba naplnit z český scény, anebo jestli třeba Škvoři, kluci, jestli by taky naplnili. Tak třeba to odstartuje něco nového a uvidíme, snad se dočkáme nějakého pořádného megakoncertu a rockovýho, a který bude teda hlavně český. Takže mě klidně napište do zpráv, kdo si myslíte, že by tohle vyprodal a kdo by udělal velkolepou show. A já vám pustím další hudbu a budou třeba Rammsteini, Vladimír Mišík a nebo YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?

0: Ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: To byly Rammstein a písnička Pusy z roku 2009. Hodně kontroverzní klip. A já budu mluvit o něčem jiným, a to o Rockinech, protože pokračujeme dál a v pátek 14. srpna se uvidíme ve Slavkově. A uvidíte, můžete se tam těšit na Lady Kate, Koblíšky, Kokotminy, Trantenberg, Horký žestýže a klasicky na traktory, které jedou šňůru 25 let na scéně. No a nebude tam chybět i náš tým a hlavně to bude moderovat Kamil, na kterého se můžete těšit. Budou tam hostesky, takže se tam můžete pojít na nějaký merch, co tam budou mít. Budou tam i nějaký samolepky, odznáčky a takovéhle věci, kdybyste chtěli. No a co pro to udělat? Jdem zas klasicky, jak jsme to říkali dřív. Musíte poslat nám fotku vaší celé party a my tam pošlem celou vaší partu. A to tak, že nám to pošlete na studio@rockovyradio.cz. A čím originálnější, tím lepší. A my ve čtvrtek 13. srpna do 15 hodin vybereme jedno šťastlivce, který dostane od nás 10 lístků pro celou bandu, abyste mohli vyrazit zapařit. Takže pošlete nám to na studio@rockovyradio.cz. Určitě už z nějakých rockinů nebo z jiných mejdanů nějakou fotku vaší partičky 100% máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A nás čeká Alanis Morissette, Iné kafe anebo AC/DC.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. A na GRI.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Slunečnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Příjemné odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Hypotéky zdražují už pátý měsíc v řadě. Jsou tak aktuálně nejdražší za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Třeba u půjčky za 13,5 milionů korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o víc než 1000 korun. Ministerstvo obrany snížilo počet systemizovaných míst o 39, když zrušilo 34 služebních míst a 5 pracovních pozic. Změny podle úřadu prý neovlivní obranyschopnost státu ani klíčové projekty rezortu. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila páté místo a časem 53.77 zaostala jen o 27 sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství Evropy v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
5: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
4: Na D2 mezi 16. až 18. kilometrem na trase Brno-Lanžhot je práce na silnici, je tam uzavřený levý jízdní pruh, je tam údržba podzemní kanalizace. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať sám pořádku dostanete.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
4: A máme 3 minuty po 13. hodině a první hodinku rokového razu s Danem za sebou. A já jsem četl, že v Dubaji udělali v jedné ulici dešťovou, že tam mají jakoby ochlazování deštěm, protože tam jsou padesátky, takže jim to stáhne na nějakých třeba 30 stupňů. Že tam jsou deštníky a lidi chodí pod těma deštníkama a pěkně to tam ochladí. Tak já doufám, že to brzo nebude potřeba u nás. A já vám na schlazení pustím nějakou hudbu, třeba Škvory, Ozzy Osbourna, anebo za chvilku Bon Jovi.
2: Radio.

A to byli Škvor, Pravda bolí, z roku 2023, z posledního alba Sobě Verne, vlastně, když nepočítám, z roku 2024, 25 let live CDčko, tak tohle z toho vlastně poslední vydaný. A teď nás čeká vlastně letos a 15. října vyjde Na hraně. A já už mám tady ochutnávku vlastně toho singlu, co kluci vydali Škvor. Protože Škvory máme všichni rádi, tak vám pustíme, co Petr Hrdlička a spol dali dokupy. Tak já vám to tady pustím, ať víte, co čekat.

0: kluci nesklamali. Je to klasická tvorba Škvorů. Mně se to moc líbí, já doufám, že i vám. Brzo my to nasadíme, takže se máte na co těšit a budete to slyšet častěji. A já mám pro vás další hudbu, a to Vanastovky anebo Guano Apes.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, bards.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
13: Tam i duní, kouř stoupá.
14: Trutnov, potr všech festiáků.
13: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zet, Vysáči.
14: Ale i Swing Ondřej Havelky.
13: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
15: Zdravím vás jako náčelník

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: To byly Kontrast a Bomba. A nám pokračovala Česká liga třetím kolem a to hráli Teplice z Plzní, kde byla obrovská přestřelka, kde padlo 10 gólů, jedna červená karta, jako 5-5 je zajímavý výsledek. Nevím, co v té Plzni se stalo, ale teda tam se teda nedaří. Takže jsem zvědavej, co se tam redí dál. No a pak se hrálo Zlín Bohemians. Bohemka vyhrála ve Zlíně 2-0. Boleslav, Sparta. A Sparta nepřekvapila, prohrála 2-0 nad Boleslaví. A takže tam se řešilo, že vlastně fanoušci si je zavolali k sobě a speaker Sparty tam jako nadával hráčům a všem, že jako nebojou za Spartu, že oni by za ně jako i umřeli. Což jako chápu, ale prostě tam to nějak nesedlo. Hodně změn ve Spartě, nevím. Po tom předkole té ligy mistrů se unavený, netuším, nebo jestli potřeba změna trenéra. Uvidíme, co se bude taky dít dál. Tam to taky začíná být na Spartě zajímavý. No a v neděli nás čekali hlavně dva první, nebo první a druhý Slávě s Jabloncem. A ty hráli, Slávě vyhrála 2-1 nad Pardubicema, hráli doma, ještě měli pořád na stadionu jenom děti, že tam ještě diváci nemohli, takže zaplať pánbů, že vyhráli. Pak hrála Hradec s Baníkem, Hradec vyhrál 2-1, protože Baník dostal červenou kartu a pak byl Jablonec Slovácko, tak tam byly tři červené karty. Tam Jablonec dostal jednu červenou, Slovácko dvě červené karty a vyhráli 1-0. Takže tam se díky tomu mají vlastně neporazitelnost, jsou třikrát za sebou vyhráli, což nikdo od Jablonce zatím nečekal, i když minulou sezonu měli dobrou, ten konec stal za prd. A pak hrál Artis se Sigmou, Sigma vyhrál nad Artisem 1-2. Takže uvidíme, jak to bude dál, jestli budou nějaký výměny trenérů, třeba do pátého kola se čekáme někoho, že někoho vymění. Já si myslím, že první horký adept bude v Plzni, pak bude Sparta. A my jdem dál k hudbě a já vám pustím Slade, Steel Panther anebo Motorband.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale zase vystoupají k tropickým hodnotám. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, jedině se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na silnici 11 v obce Opava je nehoda dvou osobních aut. Obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A máme 4 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodině rokového vrazu s Danem. A já jsem tady četl článek, že nějaká ženská z Olomoucka nechala se vylákat a poslala pachatelovi 8 milionů korun, že se vydával za tureckýho herce z nějaké telenovely. Já to nechápu, že ty lidi pošlou cizímu. 2 roky teda na tom borec pracoval, tak to měl docela výdrž, tak se mu to vyplatilo a prej mu za to hrozí 8 let, takže za každý milion je jeden rok. Takže aspoň víte, jaká je tam sazba, kdybyste chtěli takhle někoho udělat. Samozřejmě je to sranda, určitě to nedělejte. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Kabáty, Halloweeny, anebo Slash.

A to byly Kabáti, Dávám ti jeden den z roku 1995. A já jsem teďka četl, že kapela Motley Crue, že už nevydá další album celý, že budou vydávat jenom prostě singly, protože vlastně dnešní doba, jak je rychlá, jak lidi už se nekupují LPčka moc, nebo kupují některý, samozřejmě takový ty skalní fanoušci, ale že už hodně

0: že jako přeskakuje ty písničky a pustí se jenom dvě, tři. Takže budou vydávat jenom singly, aby ty lidi se ho vždycky poslechli. Tak uvidíme, jak jim to vyjde. Snad budu jim držet palce, snad jim to lidi budou poslouchat, ale já vždycky říkám, když to kapelu člověk má rád, tak si poslechne všechny skladby. Nevím, jak to máte vy, já určitě, když já třeba poslouchám svou hudbu, tak si koupím LPčko a doma si to pěkně pustím na gramofonu a naposlouchám to celý a vždycky si beru takový ty, co mě fakt jako baví samozřejmě, ale znám průběžně všechny, co tam byly ty písničky. A já vám pustím, že už se blížíme pomalu do konce rokového varazu, zbývá nám nějakých 39 minut, tak já vám pustím třeba BSPčka Země vzdálená, anebo Green Day.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Každý už tam bude?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Před revolucí patřila plochá dráha k výkladním skříním tuzemského motorsportu. Dráha na plošinu byla v každém okresním městě a závody se ročně počítaly na desítky. Doba se ovšem obrátila a dnes jsme rádi za každý ovál, kde se ještě jezdí. Místo, aby na něm už dávno stál takzvaně nezbytný supermarket, třeba Svitavy. Tam už to v jednu chvíli vypadalo hodně zle, ale prací tamních lidí se povedlo ovál znovu zprovoznit. A odměnou budiš třeba závody, na které vás pozve aktuálně nejlepší český jezdec.
2: Ahoj, tady Honza Kvěch, zdravím všechny fanoušky motorsportu, především ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat na závod mistrovství České republiky, které se pojede v sobotu 15. srpna na stadionu ve Svitavech. Věřím, že vás dorazí co nejvíce, že nám uděláte skvělou atmosféru na stadionu, že nám přijdete zafandit a že budete u toho, kdo si odveze domů letošní titul mistra České republiky a já se na vás budu těšit na stadionu. Ahoj.
1: Mimochodem, je to 17 let od posledního takhle velkého závodu ve Svitavách, tak je jasné, že to bude velký a vzhledem k tomu, že se jedná o závod, v němž bude udělen titul mistra České republiky v jednotlivcích, je už dopředu garantována účast celé české špičky. Start sobotního svitavského závodu je v 16 hodin a 30 minut. Mistra České republiky budeme znát zhruba okolo 18. hodiny. Na plochou sobotu do Svitav.
0: Rock Radio. Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: To byly BSP a Země vzdálená. Já už vítám kluky ve studiu, já vás zdravím, kluci, čau.
1: Krásné pondělí všem.
0: Jak jste si užili víkend?
2: Ty brďo, ježiš, co já jsem vlastně dělal o víkendu? No, užil jsem si víkend docela naraně, byl jsem hodně ve studiu, makal jsem, hrál jsem, prostě to klasický pracovní víkend.
1: Mě přijel bratranec z Los Angeles, tak jsem teďka také u nás, tak jsem udělal snídani a byli jsme se projít a byli jsme na pivu a bylo to super.
2: Hezky. A ty jsi měl jaký víkend?
0: Já jsem přebíral malou, já mám teďka celý týden, protože mám historickou o prázdkách, beru jako na týden na celý.
2: Jasně.
0: Mě to vyšlo taky máš do soboty a my jsme se byli podívat u nás v stavách, se otvíral, jak teďka ten padel takovej ten. Víš, co to je, ne?
1: Jasně. Raketový sport, něco jako tenis.
0: Tak to byl první jakoby ve Setavách, na Pardubickém kraji se otvíral. Tak jsem tam šel podívat, to má kamarád. Tak bylo super.
2: Jo, to je fajn.
0: Byl k tomu nějaký food festival, takže takový pohodový.
2: Super, jako festival nohou, jo?
0: No.
1: Jo, některý lidi to mají rádi, hele.
0: Já jsem tam chodil právě, mu říkám, můžu tady za 50 Kč zatichnout.
1: A byl jsi boss aspoň? Nebo?
0: Já jsem dával ty svý z těch gumovejch, víš?
1: Jo, jasně.
2: A tak ty už odešli sami, ne?
0: Jo. Oni chodili za něma právě celou dobu.
1: A mě nohy ponesou.
0: A já, Knoze.
1: Knoze, ano.
0: Knoze.
1: To je heslo toho festivalu.
0: Jo, Knoze. Já se s vám budu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho orazu a já vám ještě pustím Vohnouty, Fozyho anebo Nirvánu. Tohle byl rokový oraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mi hezky a čau.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 Kč měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 Kč měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Policisté v Praze hledali psychiatrického pacienta. Muž dopoledne utekl z vyšetření v ordinaci poté, co mu lékař vzhledem k jeho zhoršenému stavu nařídil hospitalizaci. V minulosti hledaný například schodil člověka do kolejiště metra. Policisté ho vypátrali po 14. hodině. Byl předán záchranářům a převezen do psychiatrické nemocnice. Vědci hledají účinnější způsoby ochrany stád ovcí před vlky. Nový projekt Smart Sheep zkoumá, která preventivní opatření skutečně fungují. Více říká vedoucí genetického týmu České zemědělské univerzity Bára Černá-Bolfíková.
1: Projekt vlastně kombinuje různé přístupy, ať už se jedná vlastně třeba o výzkum přes fotopasti nebo i telemetrování vlků, to znamená, že se díváme, jak se pohybují, a nebo i genetické analýzy. Důležitou součástí projektu jsou dotazníky, kde budeme sbírat data přímo od chovatelů.
0: Hlavní terénní část projektu se uskuteční v lokalitách s častým výskytem škod na hospodářských zvířatech. Pedalboardisté často riskují své životy, neberou si plovací vesty, přestože jim je na některých místech u vody nabízejí. Pokud se nečekaně přižene bouřka, můžou být rychle v ohrožení. Fotbalisté Sparty se zítra pokusí přiblížit postupu do Ligy mistrů. V Lyonu je čeká odveta třetího předkola. Pražané mají k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Zítřejší zápas se má hrát od 9 večer. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska je venku opravdu, ale opravdu vedro, kolem 34 stupňů a bude tomu možná ještě hůř. Večer nám to padne na 17, co se týče přehánek, tak jak tady na to tak koukám, tak to vypadá, že ve střední Moravě a možná taky něco na severu by mohlo pár kapek padnout, ale velice, velice ojediněle a kdo ví jestli. Zítra budeme mít polojasno po celé České republice a teploty kolem 28 stupňů a v noci to padne asi na 17.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Docela dobrá zpráva je, že za tolik nehod se teďka neděje, aspoň ne na hlavních tazích. Za to ale třeba v Ústí nad Labem na přístavní ulici ve směru na sever, tak tam bourali dva osobáky. Je to zhruba v místech Ústeckého nádraží, jak se jde kolem. Na D48 stojí odstavený osobák, je to na kilometru 69 směrem od Těšína na Rybí. A nehoda dvou osobáků se stala taky na Šumavě, nedaleko Vimperku na silnici 167, někde na půl mezi obcema Kvilda a Horní Vltavice, tak tam projíždějte opatrně.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná a hezky v plný palbě. Kuba i Petr za mikrofonem a můžeme se na to vrhnout. Ty brďo, řeknu ti Horní Vltavice. To zní docela jako zajímavě to město.
5: Jako myslíš, že ti to evokuje nějaký jako něco jiného, jo? Taková
3: no, věc. Lehce, no, něco jako Lysá nad Labem, nebo něco takový.
5: Jo, nebo Chlumec nad Cidlinou.
3: Přesně tak. Nebo Lipník nad Bečvou, ještě jo, to jsou jo, taky jo. Takový města.
5: No ono i ta Kvilda je takový docela.
3: Docela jo.
5: Ještě no, horská docela. Kvilda, to je jakéž takový jo, speciální, že ti to jako evokuje. No, takhle. No prostě povídě. Takový, evokuje ti toto místo, kam chceš jet na dovolenou, to chci říct.
3: Jo, že prostě tam. Ono se u toho tak hezky leží, viď?
5: No jako právě, no, tam no. Chceš strávit nějaký prostě hezký jako volný den.
3: To já s tobou úplně souhlasím. 100%.
5: No a k tomu si pustíš třeba nějakou rockovou muziku, ať už jsou to Uriáši, Brian May, Romantika, Too Much Love Will Kill You. Za chvilku, ale teď Amorphis a taky Vypsaná Fixa se svou mažoretkou na Rock Rádiu.

0: Raja Heap a jejich Easy Livin právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 15 hodin a 17 minut a máme tady další rokový odpoledne, další pondělí. A to znamená, že tady máme další dva lístky, který tady ten týden budeme rozdávat. A tentokrát Tři sestry, Točník na fotbalovém hřišti.
1: A do toho tam ještě kapela Degradace a taky EEčka. No hele, na Točníku na fotbalovém hřišti, to já mám třeba hrozně rád. Tam je teďka nová hospoda, točí tam Plzeň, je to tam výborný, jsou to tam prostě mladí lidi, kteří to tam fakt krásně dávají dohromady. Takže ty koncerty tam rozhodně budou stát za to, no a Tři sestry, tak to je absolutní klasika, kterou musí vidět každej aspoň 10krát. Takže jestli vy taky posluchači chcete to vidět, třeba jste je viděli zatím jenom 9krát, co já vím. No tak nám napište na Facebooku, hele, je to úplně jednoduchý, najdete si na Facebooku profil Rock Rádia a do zprávy Rock Rádiu napíšete, proč zrovna vy byste měli tyhle ty lístky dostat a ještě k tomu radši připište svoje telefonní číslo, ať si s váma můžem zavolat.
0: Ať se vám to píše celý líp, tak jsme si říkali, že by se vám pustili třeba nějakou další muziku, když už jsme na tom rádiu, že
1: jo,
0: by to možná jako šlo.
1: To víš, že jo.
0: Tak hele, máme tady Bělého talenta, Panoptiko, anebo Faith No More, tak pojďte na to, ne?
1: To bude epický.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská

0: zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

pátek 14. srpna bude Rok na Rok rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: More Than Words, skupina Extreme, a tady ta jejich pomalá záležitost z roku 90 dohrála přesně na prahu 37. minuty, teďka v 15 hodin a 37 minut. No hele, my jsme se na začátku hodiny v dopravním zpravodajství bavili o obci Horní Vltavice, protože ano. Se tam stala nehoda, mimochodem doufáme, že už jste všichni v pořádku, ale já jsem se o tom teďka dočet, že tam jeli nějaký cyklisti o víkendu, dva cyklisti ano. Jeli kolem Horní Vltavice právě a našli tam lidi někde prostě jako u cesty, kteří sbírali borůvky do kyblíku. No a ty cyklisti si říkali, ale pozor, tady nesmíte sbírat, tady jste jako v pásmu prvního stupně ochrany, to znamená, že tady je zakázáno sbírat okay. A cokoliv dělat. A ty sběrači borůvek říkali, nechte nás bejt, jako jeďte si prostě po svejch. No a ty cyklisti, ne, to nemůžete tady sbírat, ta prostě příroda, ochrana a takhle, no prostě strašně se jako snažili tam ty sběrače borůvek odsaď vyhnat. Až nakonec prej podle policejního záznamu, protože tam přijela potom policie kvůli týhle potyčce. Padlo prý několik facek, dokonce kýbl s borůvkama byl použitej jako zbraň.
1: A jakože když v něm byly ty borůvky?
0: Já myslím, že jo, protože o to je těžší, že jo, takže prostě no, přes to trošku vodáš víc. No, takže někdo dostal kýblem s borůvkama, někdo dostal facku a takhle, aby nakonec zjistili, když tam přišel člověk z Národního parku Šumava, aby řekl, no, ale oni sbírali normálně v místě, kde se může sbírat.
1: Ježiš,
0: takže celá tahle potyčka byla úplně zbytečná a jenom ukazuje, jak někdy tak jako Češi umíme hezky tak trvat na těch pravidlech a hezky kvůli tomu zlobit ostatní.
1: A hlavně tak jako hezky šťourat občas.
0: Jo, to nám jde krásně.
1: Úplně krásně, červotočí se tam v tom rádi hezky prostě prošťourá.
0: Měl bych si vzpomenout na dalších 10 historek, kde se mi stalo něco podobného, no tak jsem rád, že...
1: Víš, se hlavně vtipný, no. Že kolik lidí se kvůli tomu muselo zmobilizovat, prostě nějaký někdo z Národního parku Šumava, prostě policajti, všechno to, a jak dlouho to celý muselo trvat, to muselo zabrat celý odpoledne.
0: No ale vem si, jak dlouho ti trvá nasbírat kýbl borůvek a ty ho pak použiješ, abys někomu dal přes držku a všechno se ti to vysype. To bylo třeba hodina práce, úplně pryč.
1: No, tak co se nestane, no.
0: No, tak snad se nám nerozsype tenhle kýbl borůvek, ve který máme třeba Crayson, bude taky Chris Cornell, anebo Iron Maiden a jejich Wicker Man.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

www.rokovýstránka.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak se při rezervaci nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
2: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
1: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Sucho v Česku se prohlubuje a už je vidět i z vesmíru, a to v rámci porovnávání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky. Nejvíce jsou rozdíly patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách. Srovnatelný s letoškem je rok 2018, kdy v Česku také panovalo velké sucho. Oprava Kbelské ulice v Praze skončí s předstihem. Po rekonstrukci se plně otevře ve čtvrtek v podvečer. To je zhruba o dva dny dříve, než se předpokládalo. Práce na frekventované ulici začaly 2. července. Ve Zlíně dnes pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy. Bourací práce odstartovaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Počasí se dneska dá nazvat tak nějak půl na půl. Třeba na severozápadě Čech, tak tam jsou ještě přehánky, taky na Olomoucku a taky v jižních Čechách. Ty by ale během večera mohly ustávat a zbyde nám tady to polojasno, který máme vlastně po celém zbytku republiky. Přes den ještě 33 stupňů v průměru, což je vlastně docela dost. Přes noc se ochladí asi na průměrných 17 stupňů. Samozřejmě podle toho, kde bude, tak někde bude tepleji a někde chladněji, jak už to s tím počasím bývá. Každopádně zítra se to o tu třicítku jenom tak lehce otře. Ta bude na jižní Moravě, jinak spíš zítra teploty kolem 26 stupňů, což už se dá docela vydržet.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
5: Nehod máme dneska víc, než by se mi líbilo. Pojďme se na to vrhnout. V ulici Hořická v Hradci Králové se srazily dva osobáky a bohužel to je se zraněním. Na místě je akorát záchranka. V ulici Okružní v Ústí nad Labem, tak tam si dejte pozor opět na srážku dvou aut, díky bohu, ale bez zranění. A bez zranění se obešla i třetí nehoda, kterou tady mám nahlášenou z ulice Litoměřická v Teplicích. Dejte si tam ale pozor na kolonu. Kde najdete kolonu, tak je určitě taky na D1 na 191. kilometru směrem na Polsko. S tom jsme dva nákladáky a můžete počítat se zdržením až do konce i na pár desítek minut.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje 4 hodiny odpoledne a 4 minuty k tomu, abyste neřekli. Kuba Vaňas a Petr Janda jsou tady s váma. No a jestli chcete jít na Tři sestry 22. srpna, tak nám napište na Facebooku.
5: Stačí akorát, abyste nám tam napsali, proč ty lístky máme rád právě vám. A ještě k tomu přijeli vaše telefonní číslo, aby jsme vám mohli odsud z éteru zavolat a mohli jste s váma chvilku pokecat. Takže vám už dotýláte Facebooky a píšete.
3: Jak jsi říkal, doufám, že už jo, já jsem
5: že už otvíráte Facebooky.
3: Jo, promiň, já jsem teďka úplně se ztratil, protože já už jsem koukal, co nám bude hrát za další muziku a bude Clash, bude Europe a taky Kissing Dynamite, ale co bude teď? Co, čím to vlastně celý otevřeme, tak já bych to nechal jako takový tajemství trošku.
5: Opravdu.
3: Já nevím, jestli bychom to těm lidem měli říkat.
5: Hele, tak pojďme se dohodnout, že jim to jako nedáme a oni to snad přijdou.
3: Dobře,
5: tak určitě. Takový tajemství.
3: Tajemství to bude, no jasně.

sebou. Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Clash a jejich London Calling právě teďka dojelo na Rock Radio v 16 hodin a 20 minut a my máme docela zajímavou zprávičku. Rokáš totiž oznámil prvního headlinera příštího roku a budou to Blink 182. A ještě ke všemu to není úplně jako všechno, jo. Oni ještě ke všemu pracují na novém albu.
1: No tak to je výborný, nová muzika od Blink 182, na to se jako těším docela. Já jsem vlastně upřímně, já jsem je poslouchal hodně, když jsem byl třeba jako na střední, pak jsem taky, nějakým způsobem poslouchal zase jiný věci a takhle, ale teď zase přichází taková ta nostalgie po této muzice. Jo. No a je vlastně jako skvělý krok, že dělají další album. Doufám, že to bude hlavně jako inspirovaný, víš, jako že to nebude jenom proto, aby dostali nějaký peníze navíc ještě, ale že to bude fakt jako z nich vycházet a že to bude fakt dobrý.
0: On o tom právě mluvil Travis, jejich bubeník, protože on mu má teďka za pár dní vycházet, za 3 dny mu vlastně bude vycházet jeho dokument na Disney+, tak právě tam oznámil, že jako dělají nový album konečně a že a i se objevil, že byl na tom Rokáči. No prostě Blink 182 příštím roce si jako nezbavíme a to je dobře.
1: No to je hrozně dobře, to určitě si budeme pouštět i tady na Rock Radio nějaký jejich novinky, no ale do té doby, než přijdou, tak si tady dáme třeba Black Crowes, bude taky Miloš Dodo Doležal, toho si taky zítra k tomu něco řekneme, no a Linkin Park a jejich What I've Done, tak to je klasika, která nás čeká už za chvíli.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend

0: Na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: Latropical!
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: Lindemann a jeho pecka Šte auf neboli Vstaň nám právě teďka dojela na Rock Rádiu už 16:39 a já si myslím, že už je na čase si rozdat konečně nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na tři sestry a výherce už máme, tak budeme zavolat, za chvilku tady s ním pokecáme, jo?
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
13: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
12: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
14: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok
1: Radio. Jsme tady zpátky. V sobotu 22. srpna budou tři sestry na Točníku a taky tam bude Zuzka, kterou tady máme teďka ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Tak zdravím z Bruntálu.
1: Tak my zdravíme zase do Bruntálu. Jsme rádi, že posloucháš. Prosím tebe, ty jsi říkala, že tři sestry jsou tvoje nejmilejší skupina, tak hádám, že to asi nebude poprvé, co na ně půjdeš.
2: No, bude. Divili byste se, ale bude.
1: Hezky, no tak konečně.
2: Ale já hrozně poslouchám.
1: No to je super, tak konečně si aspoň splníš, hádám, asi tvůj sen, že jo, když je tak dlouho posloucháš.
2: Jasně,
1: a máš je tak ráda. Je nějaká písnička, na kterou se extra těšíš?
2: Jo, těším se hlavně na Kovárnu.
1: No jasně, hezky, tak každý den jsem na Kovárně, to je úplně jasný. A víš, koho bereš sebou? Vlastně z Bruntálu na Točník je to docela daleko, veď? Tak to chce nějakýho správního parťáka na vejlet.
2: No, beru si přítele Petra.
1: Tak výborně, tak hezky. Si to s Petrem...
2: Je rokovej fanda, takže...
1: Skvělý, hele, moc si to užijte, pozdravujte na Točníku a jsme moc rádi, že ses ozvala. Užijte si cégry, ahoj.
2: Já taky mám velkou radost, ahoj, zdravím.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: O Segry je samozřejmě zájem, to je vždycky, když je rozdáváme, ale nebojte se, budeme to rozdávat celý týden, takže možností ještě bude plno. Teďka už si dáme další muziku. Alcohol, All Time Low, anebo Tom Petty a jeho Learning to Fly.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ve středu večer bude v Česku viditelné částečné zatmění slunce. Kdo ho chce sledovat, nesmí si zapomenout dostatečně chránit oči, ideálně speciálními brýlemi. Obyčejné sluneční brýle nestačí, ani když by si jich člověk nasadil několik. Používat nemáme ani CDčka, diskety nebo třeba začouzené sklo. Velké riziko představují také dalekohledy nebo foťáky bez speciálního filtru. Na silnicích v Česku o uplynulém víkendu zemřelo 8 lidí, z toho 5 byli motocyklisté. Jedná se o jeden z nejtragičtějších víkendů. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Nedostatek srážek a nízká hladina toků se začínají výrazněji projevovat i na Pardubicku. Sucho zasáhlo celý pardubický kraj, ubývá povrchové i podzemní vody. Vodoprávní úřad v Pardubicích vyzval obyvatele regionu, aby vodou šetřili. Filmová tradice Karlovarského kraje dostává nový rozměr. Hejtmanství totiž rozjíždí přípravy na vznik vlastního filmového centra. Co všechno má nabídnout, přiblíží mluvčí krajského inovačního centra Lenka Mahdalová.
10: Plánované centrum by mělo nabídnout dva filmové ateliéry a spolu s nimi také halu pro dekorace a kostýmy s řemeslnými dílnami. Dále datové centrum pro postprodukci, vizuální efekty a archivaci i vzdělávací centrum propojené se středními školami v kraji.
9: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Vedro, vedro a vedro. Co víc o tom počasí říct? Znamená to, že dneska je kolem 34 stupňů venku, večer nám to padne asi na 17 a může možná se ve střední Moravě anebo taky na severu v horských oblastech objeví nějaké bouřky a taky docela dost silný vítr až do 50 km v hodině. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, akorát na severu bude úplně jasno a teploty kolem 27 stupňů, večer nám to padne asi na 17.
12: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
13: Rock je slušná muzika.
8: Rock Radio. Doprava.
13: Ani teďka v poslední hodině se nestalo zrovna moc nehod na hlavních tazích, za to je tady několik odstavených aut. Na D1 třeba na 207. kilometru ve směru na Polsko je odstavený auto, který stojí za krajnicí. Taky na D1 na 336. kilometru ve směru na Polsko by se měl pohybovat chodec po dálnici, takže si na to dejte pozor. Dálnice D11 hlásí odstavenou dodávku, tam je to kilometr 22 směrem na sever, a na D5 tak tam stojí nákladák odstavený na 59. kilometru směrem na Rozvadov.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Rock Radio. Rockový odpoledne.
11: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne jde hezky do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a čeká nás samozřejmě svátek o páté. Dneska totiž slaví Vavřinec.
13: Vavřinec, já si vzpomenu okamžitě na našeho olympionika Vavřinec Hradílek, který ano. Je takový můj jeden z oblíbených sportovců, tak jestli třeba náhodou poslouchá, tak Vávro, přejem všechno nejlepší.
11: Já jako bohužel žádného jiného Vávru neznám, ale akorát Dana Vávru možná, ale to je takový.
13: Jasně. Hele, chodil s mojí partnerkou do třídy chodil nějaký Vavřinec, který vždycky nosil štrůdl. A fakt, byl tam hrozně jako právě oblíbený takhle, že vždycky každou středu nosil štrůdl a bylo to moc fajn. Tak jestli posloucháte někdo z Pražské konzervatoře, tak zdravíme Vavřince.
11: A tak už se postaneme samozřejmě i na další muziku, protože o toho tady samozřejmě všichni jsme. Trautenberci, Bon Jovi, anebo Killers, který už teďka rozjíždějí v rokový odpoledne.

0: Changes, tahle ta skladba od Black Sabbath z roku 72, bude navždy spojená s posledním koncertem Ozzyho Osborna.
1: Je to tak.
0: A vlastně, jak to zpíval Youngblood, nezapomenutelný, dokonce za to dostal Grammy, že jo? Za nejlepší přesně. Vystoupení toho roku. No, každopádně, jaký asi bude vystoupení kapel Kokot Minute, Lady Kate Koblížky, a nebo třeba Horký Žeslíže a taky Traktor 14. srpna ve Slavkově. Tam se totiž děje rockin a to by mě zajímalo, jestli za to dostanou nějaké ocenění, ale co by možná mě zajímalo mnohem víc, která parta tam pojede.
1: My jsme si totiž říkali, že rozdat vám dneska jenom dva lístky je prostě málo, jo. Tak jsme si prostě říkali, že během tady toho týdne by jsme třeba mohli rozdat ještě dalších 10 lístků. A to jedný rokový partě, která nám pošle svoji fotku na náš mail studio@rokoviradio.cz. Samozřejmě, čím originálnější, tím lepší. A potom naše odborná porota ve čtvrtek večer vybere jednu tady tu partu a v pátek ráno se dozvíte, která ta parta od nás dostane 10 lístků.
0: To znamená, čas na to máte do čtvrtka 13. srpna do 15 hodin. V tu chvíli se to uzavírá, takže posílejte fotky vaší rokový party.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Ale teďka už bych to viděl se na další muziku. Hele, čekaj nás Offspring, taky Proteus, anebo AC/DC a jejich Stiff Upper Lip.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: matracezahubičku.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň. Chtěj mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: happysport.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Josef Gabčík.
1: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Bruce Springsteen nám právě teďka končí s opeckou Streets of Philadelphia v 17 hodin 36 minut, no a to už znamená, kamarádi, jediný, že rokový odpoledne už teďka pomalu končí a já se budu vzdalovat, ale Kuba ještě dneska nekončí.
1: Já se nevzdaluju, já se naopak přibližuju, ale prosím tě, ty mi ještě řekni, ten Bruce Springsteen zpívá o nějakým svým strejdovi, nebo jak to teda je? Jako...
0: Streets of Philadelphia, jo, ano, to je strejda z Philadelphia, víš?
1: Jo, jasně, aha, jo, vidíš, jo, takhle, strejček z Ameriky,
0: no, jasně,
1: zajímavý.
0: No, jasně, no,
1: okay, no tak to musí být fajn Vánoce třeba, že můžou takhle jako někam jezdit, viď? No jo, to je moc příjemný. No, každopádně ty teda tady se mnou jako nebudeš na rok na přání.
0: Jo, tady s tebou nebudu, ale já si ho dám zase zítra. Budeš tady se mnou zítra, když
1: ani
0: tady budu s tebou dneska?
1: Ne,
0: no
1: ne.
0: Tak vidíš.
1: Vidíš, no tak víte co, ale bude tady s náma další rocková muzika a to podle vaší režie, takže klidně můžete už teď psát na studio@rokoviradio.cz a nebo na Facebooku do zprávy, a nebo samozřejmě po 18. hodině můžete i volat. A upozorňuju, po 18. hodině na 725 844 424, protože to je naše slušná rocková linka.
0: A já teďka ještě než odejdu, tak jako za sebe pustím teda ještě jako pár těch songů, jo.
1: Harley
0: nás čekají, Pain taky přijdou, budou nějaký Guano Apes, ale jako první se dáme Oasis a Wonderwallu za chvilku a my se slyšíme, anebo aspoň já se s váma uslyším zase zítra. Čus!
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
10: Tam tamy duní, kous stoupá.
11: Trutnov, potr všech festiáků.
12: 13. až 16. srpen.
11: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými trávami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozáka tam.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
13: Zdravím vás jako náčelník.
14: Já

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr.i, brds.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Odstartovala největší letošní oprava na české dálniční síti. Stavbaři dnes začali rekonstruovat D11 mezi Poděbrady a Sackou. Vymění 14 kilometrů povrchu, který je na místě od roku 1990. Oprava se dotkne i 3 mimoúrovňových křižovatek. Hotovo má být do konce října. Sucho trápí také české lesy. Tvorba dřeva se na většině míst zastavila. 70% českých lesních ekosystémů vykazuje podprůměrný nebo ještě horší růst. 9% lesů trpí extrémním nedostatkem vody, 60% vysokým nedostatkem. Karlínské kasárny mají být opraveny. Praha plánuje rekonstrukci objektu za zhruba 2 miliardy korun, včetně DPH. Jak si město představuje využití bývalých kasáren, upřesní radní Adam Zábranský.
11: Už teďka téměř s tou víme, že tam nebude moc být skoloudováno například bydlení, ale chceme tam vybudovat aspoň v tom podkroví třeba studentské ubytování. A jinak to budou takové prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i, že by tam byly prostory pro vědecké technický park, nějaké třeba dílny a podobně.
10: Soutěž na dodavatele projektů by měla skončit v lednu. Hotovo má být do roku 2032. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal i sci-fi romány. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. Tolik zprávy, hezký večer.
9: Rock Radio, počasí.
12: Vypadá to, že toho vedra se aspoň na chvíli zbavíme, zatímco dneska máme průměrně něco kolem 33 stupňů a nějaký přehánky nás potkávají hlavně na severozápadě Čech, tak už během večera by se měly uklidnit jak ty přehánky, tak oblačnost a mělo by se nebesa trošku vyčistit, takže přes noc by mělo být sucho a zhruba 17 stupňů a zítra se teploty vyšplhají těsně pod 30, 30 padne asi jenom na jižní Moravě, jinak průměrně bude něco kolem 26 stupňů, na severozápadě bude úplně jasno. No a čím víc na jihovýchod, tím víc mraků, ale i to znamená maximálně polojasno, takže krásný letní den.
13: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
14: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio. Doprava.
12: No a jak to jezdí? Na silnici 37, která vede z Trutnova na Dvůr Králové, tak tam se srazily hned 4 auta, kousek právě za Trutnovem, tak si tam dejte pozor, na místě zasahují záchranáři, takže určitě to z dálky uvidíte a možná radši hledejte nějakou aplikaci, která vám poradí objízdnou trasu. Na D11 tam leží nějaký blíž nespecifikovaný předmět na vozovce, takže na 57. kilometru ve směru na sever si dejte pozor, je tam blokovaný celý pravý pruh, takže D11, 57. směr na sever. A na D1, tak tam je odstavená dodávka, měla by stát za krajnicí, ale i tak pozor na 82. kilometru ve směru na Polsko.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
12: Nazdar všichni, respektive děkuju, že posloucháte dál. Tady je Kuba Vaňas, normálně z odpoledního vysílání, ale dneska jsem tady i na rok na přání. Máme 18 hodin a 4 minuty, normálně jsme tady s kapitánem, ale kapitán si užívá krásného sluníčka. No a já jsem tady od toho, abyste právě mě psali a taky volali a přáli si písničky, které chcete slyšet v následujících 2 hodinách, abyste si zpříjemnili večer, ať už třeba jedete z práce, nebo si už užíváte někde třeba pivko na zahrádce, anebo jste na svojí zahradě a máte hezky zalito a už si jenom koukáte, jak vám to všechno kvete. Ať je to jak chce, tak klidně pište a volejte. Číslo je 725-844-424, no nebo mi napište na Facebooku do zprávy, anebo samozřejmě taky na e-mail studio@rokoviradio.cz. Teď už se dáme Within Temptation společně s Tarjou, no a taky bude kabáti budou a stará Lů, to si přál Jirka pro jeho Lucinku. Já doufám hlavně, že jí neříká stará Lucinka, to by určitě Lucinku mrzelo, každopádně, ať už to máte mezi sebou jakkoliv, tak kabáti pro Jirku a Lucku už za chvilku.
7: Rock Radio.

Stará Lů právě teďka letí někam k Plzni a teď už je na řadě jeden takovej princ temnoty, jak se mu přezdívá. Ozzy Osbourne se právě teďka blíží k Prachaticím, protože právě tam odsud mi volal Milan. Je tam strašný horko, málem tam pršelo, déšť nakonec nepřišel. No tak aspoň Milan přišel z práce, je na pergole a teďka si dopřává zasloužený pivko. Tak Milane, ať to skáče!

0: Welcome to the circus, to právě teďka zahrála kapela Five Finger Death Punch. Na Rock Rádiu máme 18 hodin a 21 minut. No a za chvilku hrajeme Halloween a bude taky kapela Škvor. Ty si přál Míra, protože Petr Hrdlička v pátek slavil 53. narozeniny. No a tak co by to bylo za Rock Rádio, kdyby prostě Petrovi Hrdličko i ze Škvoru nezahrálo Sílu starých vín. Tak to je snad jasný. Za chvilku už to uslyšíme tady na Rock Rádiu. Rok na přání až do 8.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Pomoc! Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní.

0: www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Síla starých vín právě teď byla pro Míru, ten si to přál, a taky pro Petra Hrdličku ze Škodu, protože ten v pátek slavil narozky, no a taky to bylo pro Terku a jejího manžela Romana, který si taky přáli škvory, tak já jsem si dovolil to takhle trošku spojit, protože škvory máme rádi všichni, tak to je úplně jasný, no ale co máme taky rádi, je Iron Maiden a nejvíc to v tuhle chvíli má ráda Hanka z Korytné, to jsem koukal, že je skoro až na Slovensku, je to za Uherským Brodem a právě teďka hrajou Kostky na dvorku, tak doufám, Hani, že ti to tam bude dobře padat a tady máš ty svoje Iron Maiden a Fear of the Dark.

Právě dohrávají Counting Crows a jejich Accidentally in Love, pecka, kterou napsala tahle kapela přímo pro film Shrek, a já si myslím, že je to krásný, že to tady na Rock Radio hrajeme, protože je to vlastně taková pohádková procházka tady rockovou muzikou, tak si to takhle krásně spolu užíváme. No a protože nás poslouchají i děti, tak si tady dáme za chvíli takový zajímavý písničky. No hele, čekají nás Cure a Friday I'm in Love, taková hymna páteční, i když je teprve pondělí, tak aspoň máme se na co těšit samozřejmě. No a za chvíli už bude takovej velmi silný refrén kapela Horkýže Slíže a je to takový moje osobní věnování, protože se mi ozvala ségra, jestli bych jim mohl něco zahrát. Tak je to pro Markétu, pro Ondru a taky pro malou Olivku. A kdyby tam s váma byla malá Adinka, tak je to samozřejmě i pro ní. Tak každopádně už za chvilku Horkýže Slíže pro vás. No a pak samozřejmě budeme pokračovat v roku na přání. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Silný refrén, jak hovado. No tak to samozřejmě teďka zahráli Horký že slíže, máme 18 hodin a 52 minut. To znamená, že před náma ještě něco přes hodinu písní, který vy si právě vybíráte. Tahle ta byla právě pro moji ségru, která je právě teďka u mojí mamky, takže to tam všichni poslouchají. No hele, jednou za čas máme tady příležitost takhle si nechat zahrát něco zajímavého. No každopádně, tahle ta věc, která teď bude, to je od kapely Him in Joy and Sorrow, tak ta je od Tomáše z Vodňan a tento posílá svojí milovaný přítelkyni, která právě teďka asi za 7 minut končí v práci. Tak jestli posloucháš, tak doufám, že ti těch posledních pár minut hezky uteče, no a že pak třeba pojedeš za Tomášem a budete mít hezký večer, ať už samozřejmě veselý nebo smutný, jak je písnička, ale doufám, že bude spíš veselý. No a pak následuje kapela Avatar a The Dirt I'm Buried In.

0: Máme právě za pár vteřin 19 hodin.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Máme tady další hodinu roku na přání, teď právě se nám začínají ozývat YouTube With or Without You, ale já jsem rád, že tady jsem právě s váma a ne bez vás a dokonce Šáňovi se vrátila žena, takže on je taky, už jsou dohromady, takže zdravíme Růženku a tohle krásný přání je od Romana, za chvilku pro ně vzdálená.

Dohráli jsme vzdálenou, tahle ta pecka od Craysonu mě vždycky donutí prostě zpívat tady a ještě, že už tady nezbylo moc kolegů na patře, že za mnou nechodějí, abych se stišil. No teď už se rozhodně stišovat nebudeme a jak říkají naši dobrý kamarádi, bude nás slyšet. No teď už ale každopádně pokračujeme dál, máme tady přání od Davida z Dačic a ten si přál nějakou Alžbětu. Tak prosím tě, je to pro všechny rockery, který poslouchají, no tak hele, teď samozřejmě všichni posloucháte, já jsem moc rád, že jste tady. Jdeme si užít další hodinu roku na přání tady s váma. Je tady píseň Čarodějka z roku 2024, tak doufám, Davide, že ti udělá radost.

0: kapela Gamarej a jejich pecka It's a Sin. Máme něco po čtvrt na osm a já jsem tady teďka pročítal zprávy, no a přečet jsem si tady něco, co mě teda moc jako nepotěšilo. Napsal mi Robert a napsal mi, že sedí v rajchu a že je mu smutno. Kámo, já doufám, že nesedíš teda ve vězení, to by mě hodně mrzelo. Jestli tam sedíš kdekoliv a můžeš třeba se projít nebo já nevím, dát si něco dobrého k pití, k jídlu, tak si to určitě běž užít, ať ti není tak smutno. No a samozřejmě tady ti taky posíláme panoptiko, protože právě to si spřál. Za malou chvilku tady jsou Mozartovy kule, ještě předtím přijdou policajti, respektive police a jich Every Breath You Take, jenom tak, abys náhodou neseděl tam, kde nemáš. Každopádně zdravíme Roberta, no a za chvilku už jsou tady další pecky.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.

0: Tlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.

rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Roberte, tak já doufám, že tě to panoptiko právě teďka rozveselilo a že už se ti v tom rajchu sedí líp a že se to všechno vyjasní a že už nebudeš sedět dlouho. Každopádně teď už pokračujeme dál. Ozvala se mi Petra, která by chtěla zahrát Muchomůrky bílé. Bylo by to pro ní a pro úžasňáka Radka s přáním hezkého týdne. Takovýhle krásný poselství na pondělí tady máme. No tak samozřejmě Muchomůrky dát můžeme, to je úplně jasný. A zajímavý je, že dneska těch hub v tom roku na přání bude trošku víc, ale na houby samozřejmě půjdeme až o víkendu, ale je jasný, že asi prostě teďka rostou, takže si to přejete. Každopádně Muchomůrky prosím nezbírat. No to jedno, hele, končím už s touhletou houbařskou promluvou. Tady je pro Petru a pro všechny, kteří mají rádi tuhletu věc, Muchomůrky bílé.

0: Jak nám ta muzika krásně šlape, no to je radost. Posloucháte Rock Radio a právě teďka hrajeme podle vaší režie. Rok na přání znamená, že vy si přejete a my to hrajeme. No a teď nás právě čeká taková krásná záležitost už za chvíli. Hned po tom, co si dáme Guns N' Roses a jejich Don't Cry, tak přijde absolutní léto a to v podání kapely Rybičky 48. No a posíláme to do palmového ráje. Takhle to aspoň napsal Filda. Podepsali se jako alkoholici od palmového ráje. No hele, říkali, že mají první den dovolený za sebou. Krkovice se točí na grilu, pivo teče proudem. Já myslím, že ta písnička, která bude následovat, se k tomu náramně hodí. Takže si to kluci užívejte, nebo kluci a holky, a mějte se krásně. No a tady vám posíláme nějaký pecky.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.

Rybičky a jejich letní song právě teďka dohrává na Rock Rádiu a teď už samozřejmě pokračujeme dál. A máme tady poslední záležitost na přání a to jsou houby magický od Kabátů. Přeje to Zdenča všem Romanům ke včerejšímu svátku, taky to je pro jejího přítele, pro její rodiče a taky tetu. Tak všichni tyhle ty doufám, že budete mít radost. No a já se s váma pomalu loučím, protože Rok na přání končí. Zítra je tady s váma v Roku na přání Péťa, ale samozřejmě odpoledne bude tak, jak jste zvyklí. Prostě budeme tady oba. Takže se na vás moc těším, mějte se krásně a zase příště. Čus!

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Před revolucí patřila plochá dráha k výkladním skříním tuzemského motorsportu. Dráha na plošinu byla v každém okresním městě a závody se ročně počítaly na desítky. Doba se ovšem obrátila a dnes jsme rádi za každý ovál, kde se ještě jezdí. Místo, aby na něm už dávno

0: Ahoj.
1: Mimochodem je to 17 let od posledního takhle velkého závodu ve Svitavách, tak je jasné, že to bude velký. A vzhledem k tomu, že se jedná o závod, v němž bude udělen titul mistra České republiky v jednotlivcích, je už dopředu garantována účast celé české špičky. Start sobotního svitavského závodu je v 16 hodin a 30 minut. Mistra České republiky budeme znát zhruba okolo 18. hodiny. Na plochou sobotu do Svitav.
2: Rock Radio. Motokeci.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: potřebujete dětské kolo,
1: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger USP.

a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

pátek 14. srpna bude rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: něj dívá, do sebe se zamiluje, jako ty dostává křídla.
1: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dále. Dále.
3: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: Ano.
3: Ano. Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
3: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku. No.
1: A víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to? No, no řekni, to mě teda zajímá, no. Čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežíme se, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

chaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponu vidíš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: pátek 14. srpna bude Rok na Rok rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal: neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.